0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale rostomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Mýčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Daný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: blízko. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Gečitka z Rychlé roty.
1: Koho? Odpolední kdo?
0: Odpolední Gečitka z Rychlé roty. Oni jsou Rychlá rota, on je Monty, Jack a Michaela
1: Monty,
0: je...
1: To, jo.
0: Nepamatuješ si to?
1: No jako pamatuju, tak matně jenom. Já jsem koukal na jiné věci.
0: Jo, jo, jo, jasně. Jako,
1: třeba...
0: Tapu.
1: No,
0: to
1: ne,
0: taky nevíš, co to je,
1: ne,
0: nic
1: to ne, já jsem koukal, víš co, já si pamatuju třeba Žížalu Juli,
0: a Dádu,
1: od Dády, pamatuju si Ju a Hele, to nevím vůbec, jestli
0: Studio
1: dneska ještě, jestli to dneska existuje ještě.
0: Netuším, ale Plyšáka mám doma, co ještě se sledoval.
1: Kouzelnou školku,
0: Františka,
1: pak i Naninku, ale Naninka ta už byla, jako, to už byl nový svět, to mě nebavilo, Majda Michal, že, babička. A teď si nespomenu, jak se babička jmenovala, ale hrála ji... No a teď si nespomenu ani, jak se jmenovala ta...
0: Fajn, tak to probereme. Máš čas, popřemýšlej.
1: Tak ona byla taková roztomilá malička. Ojojo zpívala, jojo.
0: A Jitka Molavcová.
1: Co je jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
0: vyraxovaná, meditovaná, tak
1: hotová,
0: to slovo,
1: prostě.
0: Co hledá, prostě připravená.
1: Jitka Molavcová to byla, už jsem
0: to říkala. To je tvoje týden.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
1: Dobré ráno, 6:01 přejeme všem v metropoli a nejen v metropoli. Aktuálně v Ostravě už teď kolem 17 stupňů Celsia. Mně dokonce auto ukazovalo 19, takže může být i teplej. Dneska v maximech 24 až 28 stupňů Celsia. Bude jasno po celý den a pokud se chystáte na hory, tak teploty do 25 s jasnou oblohou.
2: Fresh zprávy.
0: No, máme za sebou víkend, který dal zabrat, dělo se toho opravdu hodně, teď jsou 6:02, pojďme si dát teď takový rychlý recap. Nehoda nákladního vlaku zastavila provoz na hlavním železničním tahu z Ostravy na Polsko a Slovensko, vykolejili tady dva naložené vagóny. České dráhy zajistily mezi Ostravou a Bohumínem náhradní autobusovou trasu a dopravu. Nehoda se stala v sobotu po 9:00 dopoledne a mezi ostravským nádražím a Bohumínem mohly vlaky s omezením jezdit od nedělních 9 hodin a asi 30 minut. V Moravskoslezském kraji stoupá počet případů záškrtu. Poslední případ skončil tragicky. V nemocnici podlehl malý chlapec předškolního věku, který nebyl očkovaný. Hygienici vyzývají rodiče, aby zkontrolovali očkování svých dětí. V Moravskoslezském kraji se záškrt přes 20 let vůbec neobjevoval. Od roku 2022 ale nemocných přibývá, loni hygienici zaznamenali 14 případů. No a od začátku letošního roku onemocnilo už 9 lidí a jeden člověk na tuto infekci zemřel. Baník zvítězil v sobotním duelu 5. kola na stavbové skupinu o záchranu na Dukle Praha 3-0. Domácí si vstřelili všechny 3 góly sami. Fandil i Milan Baroš. Další cesta vede na Táborsko a to už je baráž.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Speciální servery nehlásí žádné dopravní komplikace na cestách metropolie. Děkujeme za to, že po ránu v pondělí jezdíte opatrně. Pozor si dávejte, ale jenom pokud tedy pojedete přes Novou Ves Vodárnu 28. říje na ulice Opavská, by mohla být lehce zacpaná, ale zdržení v maximech do 5 minut, tak stejně Výškovická Proskovická ulice u obchodního domu Kotva, ale nic zásadního jinak se neděje. Kdybyste měli další informace o tom, kde to třeba po ránu teď stojí, tak klidně můžete dát vědět. 7 7 3 3 7 103 6.
2: Doprava?
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
9: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
8: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
7: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Gigante a Ku... Kuda, aha, já jsem četl trošku jiné jméno. Kuda!
1: Jsme v Ostravě, to by tě možná lidé prominuli. To byla vítězná sobota, co?
0: No, tak pro mě v každém případě.
1: On se asi skoroval i ve svém osobním životě. Dobře, původně jsme se chtěli pobavit a poblahopřát teda Baníku, že
0: aha, já myslel,
1: je v baráži.
0: Já právě myslel, že chcete blahopřát mě.
1: No a tak co se stalo takového závratného, že i výsledky Baníku jdou do ústraní.
0: Gól!
1: Takže jsi skoroval. Kolikrát?
0: Třikrát, no.
1: Kolik gólů bylo? Tři góly?
0: Baník, no.
1: Jo, no tak já jsem zpět myslela zase, že...
0: Vešlepějích.
1: Dobře, jo, dobře, okej. Okay. A bylo to do stejné branky?
0: Jo. Naštěstí tedy do jedné a té samé.
1: Gratuluju, to se tady dlouho nestalo.
0: No, tak on je jako promiň, ale zase jako... Tak zase jako pardon.
1: Tak pardon.
0: A co ten Baník teda?
1: No, Baník si řekl správně... Že jsme vyhráli na Dukle 3-0, ano, ty góly byly tři a poslali si je protihráči do své vlastní branky, ale na výsledku to nic nemění.
0: Hele, i to se někdy stává.
1: I
0: prostě.
1: To se stává, přesně.
0: A to je život.
1: A já jsem Honzi byla v sobotu moderovat shodou okolností sportovní akci, takže už i tam sportovali ti lidé. A zároveň se snažili všechny ty disciplíny odsportovat co nejdříve, aby měli prostor, protože ve dvě hrál Baník, potom 16:20 jsme hráli my, že
0: se
1: na Slováky.
0: Slováky. Ano.
1: Takže to bylo takové jako sportovní odpoledne a všechny ty výsledky dopadly vlastně dobře.
0: Dopadlo to výborně. Jo?
1: Myslím, že oslavuju do teď.
0: Hele, jako líp to dopadnout nemohlo. Navíc my teď budeme sledovat, protože zítra Baník hraje poprvé doma tu barážovou stavbu s Táborem, viď? To bude taky důležitý zápas.
1: Oni hrajou tady?
0: Zítra hrajou tady.
1: A pak se jede tam?
0: A pak jedou do Tábora.
1: Jo, okay.
0: Běží Liška k Táboru.
1: Jo.
0: No, dnes se pytel zázvoru. Že?
1: Tak fuj, já nevím.
0: Baník
1: tak...
0: za ním utíká, že jim pytel rozpíchá. Běž Baníku, běž za ním. Seberím to vedení.
1: Jak myslíš, hlavně aby to zabralo.

0: Ostrava, no.
1: Zase se jí to povedlo. Perfektní výsledky po víkendu sklízíme. Takové skvělé lidi tady máme. Maník vyhrál, krásné holky tady umíme vplodit a vyplodit.
2: No to teda, krásné holky tady máme v prvém... V první řadě hlavně a v prvé řadě krásné holky tady jsou, počínaje...
1: Počínaje novou
2: miskou, počínaje Monikou Dudovou.
1: Tak a novou miskou, kterou jsme korunovali o víkendu.
2: A s dovolením si dovolujeme upozornit, že máme novou misku České republiky.
1: Tak jenom pod pravově, no.
2: Jo. Tady šlo hlavně o tu Moniku, jo, prosím vás.
1: Přesně, prosím vás, Lucka se jmenuje, Písková z Ostravy.
2: Písková je to,
1: Písková. Ona je s měkkým a krátkým, Písková. Ne, to by bylo Písková, ona je s krátkým. Písková.
2: Písková je tvrdý, musíš jako Písková.
1: Písková.
2: Písková, dobrý, jak se jmenujete, já jsem paní Písková.
1: Ne, to už to přesně, jak si řekl, to už je úplně jiná slečna.
2: Písková.
1: No, každopádně Lucka, říkáme jí Lucka, je sympatianda, my moc děkujeme, že zase proslavila Ostravu, ale než začala dělat modeling, tak
2: odkud
1: možná...
2: Odkud je z Hrabůvky?
1: To bych kecala, kdybych přesně věděla. Nicméně vím, že ona závodila za atletický oddíl SSK Vítkovice, jo? Že skákala o tyči a pocit, že jsem její jméno i slyšela a viděla v souvislosti právě s tím atletickým meetingem. Jo?
2: Styčí, prostě styčí.
1: No, skákala, nemá cenu tady cokoliv vysvětlovat.
2: Taky skákala o tyči.
1: Já jsem zkoušela jsem to. Já jsem to fakt zkoušela. Mě, budeš se divit, ale mě fakt atletika šla, takže
2: fakt?
1: Já jsem vždycky školu reprezentovala, minimálně v běhu to jsem dělala vždycky.
2: Jasně, to
1: pak
2: si říkala, to si
1: angažovali do skoku do dálky.
2: Skok do písku? Do písku si skákala?
1: Skok o tyči jsem taky párkrát zkoušela, dokonce po mně chtěli, ať vrhám koulí. Ale já jsem opravdu dominovala v tom běhu. Přesně, co se máte. Chceš to zkusit, jak když jednu fláknu, tak hned pochopíš.
2: Proč ti nešlo vrhat koulí? Mě by to strašně zajímalo.
1: Já neříkám, že mi nešlo vrhat koulí. Já jenom říkám, že jsem dominovala v tom běhu. To mi šlo vždycky nejvíc.
2: Zkoušeli tyč, písek,
1: no tak,
2: koule.
1: Když už mě poslali na ten závod, tak jsem to tam oběhala všechno.
2: A ty jsi s tou tyčí jako přeskočila přes tu další tyč?
1: Já jako přeskočila, ale měla jsem určitě
2: nějaký
1: limit.
2: Neměla jsi strach, že se zlomí ta tyč? Nebo něco? Je obecně, víš, jako nemyslím
1: to. Bavíme se o minulosti, to znamená, že i já se svou váhou jsem byla tak o 20, počkej, kolik mi je?
2: Ne, a tak takhle jsem to vůbec nemyslel, Moni.
1: Já trošku podezřívám, že je nezlomila.
2: Ne, já totiž tam vždycky si říkám, jak to ta teď může vydržet, jako obecně, víš?
1: Mm-hmm. To bude asi souviset s fyzikou, víš, a tak, a to bych nechala být.
2: Prostě skok o tyči.
1: Skok o tyči. Ještě nějaké otázky?
2: Muselo to být po tyči hodně. Hodně.
1: To bylo. Takže Luci, gratulujeme a jistě pochopíte, proč už ho nenechám mluvit. Tak, dáme si povinný výsek.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Prachy po půl sedmé, dobré ráno, tohle je nový Harry Styles, posloucháte ranní Bon Appetit a Fresh Radio. Monika Honza.
1: Ahoj.
0: Mimochodem, ty ses nepochlubila vůbec, ty jsi v potěž v pátek říkala, že jedeš se svým mužem Ráďou do Luhačovic na koncert pana Vlasty Rédla.
1: A to se stalo, no.
0: Mě by v prvé řadě, Moni, zajímalo, jak jsi ten koncert na sezení užila.
1: Bylo to fajn.
0: Jo.
1: Člověk zrelaxoval.
0: Poseděl.
1: A jo, pak on se jako perfektně poslouchá, navíc on se nebojí jako pouštět do různých tematických okruhů,
0: ano.
1: Tak jako filozof bych ho tak popsala.
0: Jo, až tak?
1: A jo, a docela se mi líbí jeho názory, on je navíc tak krásně jako vtipný.

0: No a nejlepší bylo, když se Vlasta zeptal publika, kdo tam je z Luhačovic, tak...
1: Tak nikdo.
0: Asi pět lidí a zbytek náplavy, buď tam za ním cíleně přijeli, nebo prostě jako lázenčtí hosté, že?
1: Pravda je taková, že Luhačovice jako takové moc obyvatel nemají, že jo? No, to je prostě lázeňské město, kde lidé hlavně jezdí a přijíždějí, no. Takže užité to bylo, jo?
0: Zaspívala jsi, fajn. Zaspívala jsem si, protože mě Ráďa Romantik, pak mě vzal i na výhlídku.
1: Ale...
0: Podívali jsme se na osvětlené Luhačovice.
1: Co ti tak řekl pěkného třeba ten den?
0: To on ani moc nemluvil a to bylo úžasné. Jako já jsem tak vypla, to bylo perfektní.
1: Tak ty jsi byla spokojená vlastně.
0: Cesta domů taky skvělá a doma jsme to ještě završili.
1: Romantikou.
0: Romantikou.
1: Jo, zaspívali jste si i doma, Vlasto
0: Redla. Zaspívali jsme si i doma a zpívali jsme vlastně, to bylo
1: rána,
0: super,
1: jo?
0: Trvalo to dva dny. My jsme vlastně začali na konci toho pátku a skončili jsme v sobotu brzo ráno, takže víš, to bylo přesně kolem půlnoci, tak to bylo takové fajn.
1: Ty a co Ráďa užívá?
0: Jak užívá?
1: Tak jako dva dny je dost, ne?
0: No právě proto jsme to dobře napasovali, rozumíš? Začneš minutu před půlnocí, skončíš pár minut po a dva dny máš manželskou erotiku.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Prosím vás, na náš účet telefonní, tím myslím naše telefonní WhatsAppové číslo, to bude den.
1: Já jsem myslel bankovní.
0: Napište, no, to jako... taky, já bych nejradši na ten bankovní, ale napište nám, pošlete nám hlasovku na náš Instagram, nebo blbos, Facebook, ne, blbos, WhatsApp.
1: Ty, počkej. Dívej, udělám to jednoduše, jo?
2: Pošli hlasovku 777-337-1036.
0: Já to zase potřebuji.
1: Tohle je WhatsAppové číslo, nikoli Facebookové ani Instagramové.
0: Prostě WhatsAppové a napište tam, nebo zahlasovkujte, za co jste dostali pochvalu.
1: Od koho ale?
0: Od koho a za co to bylo, protože Honzík dostal o víkendu pochvalu za to, že je skvělý milenec, tak já to s ním sdílím, je to krásná zpráva. Tě. Když je to perfektní, nestyď se, tak jako...
1: On si
0: kolikrát za život se ti to stane.
1: Jednou.
0: No, vidíš.
3: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
4: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
3: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
5: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
4: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
6: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí. Jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
11: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
12: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
11: Kontaktujte polary.cz.
13: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 136 FM.
14: Hello. Hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone.

0: se hned funguje lépe.
1: No, tak člověk má víc jako motivaci vůbec ráno vstáno.
0: Já vím.
1: Ráno vstánout, jo?
0: Jsem chtěl... Tak by si za to stáhnutí byli pochválen.
1: No
0: ne?
1: Právě, a to je na tom to nejlepší.
0: To
1: vlastně.
0: To nejlepší.
1: Tady píše třeba Markéta, že její manžel dnes a denně chválí, jak dobře mu doma vaří.
0: Je... A něco podobného má Lucka. Ale... Lucka zase dostává pochvaly za své nedělní bábovky.
1: Já si to za druhou stranu říkám, že Monik, kdyby si dostala od chlapa pochvalu, že dobře vaříš, ale nečekáte vy ženy spíš na jinou pochvalu, třeba víš, jako máš pěkně zakřivené tělo.
0: Já myslím, že ženu potěší jakákoliv pochvala, pokud je upřímná.
1: No, jako i bábovka?
0: I
1: teď
0: bábovka.
1: Mi řekni, dobře, a tak řekni mi, když ti řekne muž, tedy partner, tedy Ráďa, když ti řekne, Moni, mně se tak moc líbí tvé zakřivené tělo.
0: Když mi řekne Ráďa, Moni, mně se tak moc líbí tvoje buchta, tak já jsem nadšená úplně.
1: Tak víš, ale o jakou buchtu jako se jednalo?
0: Samozřejmě, že jo, tak zlehčuju. To nás potěší podle mě upřímná jakákoliv. Taková jako vláška.
1: Mně se líbí tvé oči třeba, Moni.
0: Třeba. Jo, já ti to i věřím, protože mě se líbí žluté. Taky tvoje oči. Ne, žluté nemám. Mám zeleno, ne. zeleno hnědé.
1: Žluté,
0: no,
1: ne?
0: Já ne žluté, zeleno hnědé.
1: A já mám jaké?
0: Černohnědé, možná jako do černé hodně. Hodně tmavé.
1: Hodně tmavé, co?
0: Velice tmavé.
1: To jsem zbalil tolik holek, už to
0: jo.
1: Říkajte, mi se líbí ty tvoje oče, ty jsi jak vlkodav. A pak jsou nám tričko, říkám, já jsem. Tak to prostě je, no nic, my jdeme na tu povinnou, příjemnou povinnost.
0: Marek, prosím tě, ještě napsal, že ho chválí jeho žena za to, že umí krásně umýt auto a zrovna v neděli ho vytáhli, když objeli rodinu. Povinnou cestou.
1: To jsou takové pochvaly, ale které prostě člověk nechce jako poslouchat. Já bych nechtěl dostat pochvalu jako typu Honzo, ty máš tak pěkně umyté auto.
0: Dobře, ne, tak jakou pochvalu?
1: Mně by se líbila třeba pochvala Honzo, ty máš tak pěkně umyté...
0: Co?
1: Nohy třeba.
0: Ale blbost, to by tě nepotěšilo. Teď si dostal nejlepší možnou, podle mě, kterou chlap může dostat. To, že tě někdo pochválí, že jsi vynikající milenec. Jo? To, jo. Co chlap může chtít víc? Řekni mi, co? Čím přebiješ tady tuhle lichotku?
1: Být nejlepší milenec. To je víc, jako.
0: To je přesně. Podáte mu prst a chci vám stáhnout celou ruku.
1: Pojďme na to, juboxy na Fresh Radio startují právě teď 773 37 136, to je naše telefonní číslo, ale i to WhatsAppové, takže klidně si můžete nechat něco zahrát. My teď budeme upravovat playlist přesně podle vás, tak dejte vědět, co to bude.
2: Pošli hlasovku 77 337 136 jukebox Fresh Radio.

0: Téma pochvál ještě stále na Fresh Radio přetrvává. V raním Bon Appetitu jsme začali na konci této hodiny řešit, jaké pochvaly pánové, ale klidně i dámy jste dostali během posledního týdne třeba. Líbí se mi zkaz tady od Zdeňka. Ahojky, já dostal pochvalu stejně jako Honzík, ale mě řekla, že mám točit filmy pro dospělé. A to už je podle mě větší level. Pěkný ráno.
1: Asi bude. Janička...
0: Takhle daleko nejsem ještě, no.
1: Pochválená za to, že jí krásně voní kůže. Mám rád voní tvý kůže.
0: Dobré ráno. Kůže. Moni, ukaž nám tvou buchtu, ať jí můžeme pochválit taky.
1: Jasně, to víš, že jo.
0: Píše Pity. Asi ne.
1: Ale já peču ráda, bábovku dovezu zítra třeba.
0: Jo, tak to jsem zvědavá. Dobře, pojďme k jukeboxům, píše nám taky Terka, že...
2: Jukebox, Fresh Radio.
0: Ta byla pochválená za to, jakou má vůni, to se vlastně jako dost podobá pochvaly na tu kůži.
1: Že a vůni jako... co, vůni vlasů, protože já teď...
0: Vůni, podle mě jako vůni jako parfému si myslím.
1: Jo, takhle, protože tady vysloveně Janča píše...
0: Kůže.
1: Vůně kůže. Ještě, jo. Že jako takhle, já to nechci, aby to vyznělo debilně, ale partner rád oňufává. Víš, třeba přijde a ňufne k zátylku třeba celkově asi to pyžmo, že mu vyhovuje.
0: Pyžmo, ano,
1: víš,
0: ano,
1: taková
0: ano.
1: Ta přirozená vůně. Takže
0: Terka píše, že vůně, myslím vůně jako asi parfém, předpokládám.
1: Vůně, myslím vůně.
0: A prosí nás, abychom zahráli od Slavíčka písničku Je to dávno. Tak nevím, jakou to může mít souvislost. Nicméně, my tedy dneska do Juboxu vybíráme od Slavíčka Je to dávno.
1: A chceme pozdravit Dana, od kterého jsme dneska nedostali žádnou hlasovou zprávu a chybí nám. Takže
0: máme trošku
1: Dana,
0: strach. Máme strach.
1: Spíše máme strach, jestli jsi v pořádku, tak jenom nám, nevím,
0: pošli hlasovku, že jo.
1: Že si,
0: jo,
1: nebo napiš.
0: Jako Dan je zrovna typ člověka, který by měl dávat uvádět nás ve vědomí i toho, že třeba jede na dovolenou.
1: Jo, protože my jsme si fakt zvykli, že každý den tady od něho nějakou zprávu máme a teď máme obavy.
0: Dneska
1: tak
0: nic.
1: Jenom ať si v pořádku.
0: Tak nic, jdeme na jukeboxy. Dobré ráno, tohle posíláme všem, kteří voní prostě třeba. No. Pěkné ráno.
2: Jukebox Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ráno, v Ostravě a v metropoli je dneska jasno. Po celý den počítejte se sluníčkem a raději doporučení pro vás píte. Namažte se pak, že budete na sluníčku déle. Teploty od 25 do 27, 8 stupňů Celsia. Na horách, které ve vyšších polohách jeskyníky i...
3: Co budou dělat jeskyníky? Budulínku?
2: Jeskyníky. Jeskyníky a beskydy, jo? Jeskyníky a beskydy.
3: Jeskyníky a beskydky.
2: Tam dneska teploty do 23 stupňů a jasno.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: No jo, vy už to víte, je to oficiální, my gratulujeme, ale musíme to říct i ve zprávách, že Ostrava má nejkrásnější dívku v zemi, novou Miss Czech Republic Pro. Tento rok se stala 22-letá Lucie Písková, nebo Písková, tam je jako měkké, krátké, jo, my se tady s Honzou darujeme, jak správně to přečíst. Nicméně, je to bývalá úspěšná atletka, která v minulosti hájela barvy ostravského klubu SSK Vítkovice a kromě hlavní korunky krásy získala i titul za to, že se umí perfektně fotit. 6 náročných zásahů zaměstnávalo v sobotu záchranáře z Frýdku Místku. Posádka spěchala na pomoc do Svjadnova, například k mladé dívce, která spadla z koně. A nebo taky pomáhala seniorce, která se zřítila z 3-metrové výšky po převrácení židle na terase. Prosím vás, buďte na sebe opatrní. Legendární finský jezdec Formule 1 a také poslední mistr světa Evinčky s monopostem Ferrari Kimi Räikkönen byl o víkendu v Třinci. Slyšíte správně, co tam dělal? Dobrá otázka. V motokárovém areálu Steel Ring doprovázel svého syna, ten závodil v motokárách. To čučíš cel, jak jsme světoví. Dáš prosím tě taky jako informace ze silnic?
2: Už je na čase?
3: Zpráv, jdeme na to.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Pozor si dávejte. V Proskovické, na Proskovické ulici ve Výškovicích směrem na Ostrava Proskovice je hlášená městská policie, která pravděpodobně měří. Je tam 50, ať vás to nestojí hodně peněz. Taky opatrní, buďte na Nová Ves vodárna v Ostravě, kde se to štosuje od ulice 28. října, ale i od ulice Opavská, dále potom na centrum, zdržení do 5 minut, nic zásadního. Průjezdná je Mariánskohorská a dobře průjezdná je i Místecká od Frýdku Místku z dálnice D56 dále do centra. Takže opatrně, kdybyste měli další informace o tom, co se na cestách děje, dejte vědět 77 337 136.
0: Doprava?
1: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
10: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
13: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
12: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
14: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
13: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
15: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
16: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
15: Vyhrávej skvělé ceny! Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Před malou chvilkou jsme tady na Fresh Radio vyhlásili celostátní a celoéterní Tady mi to dneska ale nejde.
1: Máme formičku, formu po tom víkendu.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Tak jako zkus, ale na poslední pokus, poslední.
0: Dobré ráno, před malou chviličkou jsme tady v rámci ranního Bon Appetitu vyhlásili celoéterní pátrání po našem posluchači Danovi. Dan se ztratil, slyšen byl naposledy minulý pátek kolem 7 raní.
1: No a protože jsme mu vlastně hráli jsme. Dvakrát dokonce si myslím,
0: ano.
1: Protože poprvé neslyšel,
0: ano.
1: A dneska se neozval tak, jak měl v čase určení. Napadlo nás, jestli u něho je všechno v pořádku.
0: Co se děje?
1: Dané, prosíme o vyjádření.
0: Seržantka Dudová a seržant Pernický čekají. Vyjádření přichází, je to tady.
2: Čaute, jo, jsem v pohodě. Akorát jsem si řekl, že dneska dám prostor někomu jinému v juboxu a jedu ze Sedlnic a je tady strašně špatný signál. A můj supík nepodporuje za plus, takže mi to tady strašně chrčí, ale nějak jsem vydedukoval, že vám chybím.
1: Jo,
0: to nám už nikdy nedělej.
1: Ne, klidně, kdykoliv se ozvi, my fakt to potřebujeme jako ranní kafe.
0: Jo, takže v tuto chvíli seržantka Dudová a seržant Pernický případ uzavírají.
1: Ukončili jsme pátrání.
0: Pátrání ukončeno, pohřešovaný Daniel.
1: Se našel.
0: Všem, kteří se zapojili do této pátrací akce,
1: velmi děkujeme.
0: Pro policii
1: Fresh
0: Radio.
3: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Hrajeme fresh, hrajeme mladě a já to můžu dokázat. Tohle je věc, která se jmenuje Golden. A když jsem moderovala pálení čarodějnic, tak za mnou přišla jedna taková tříletá čarodějnice a objednala si jukebox. Ale ten, takže opravdu.
1: Ale ne, je to
0: oslovujeme ty nejmladší.
1: To je velký trend z TikToku, totiž Golden.
0: Je, zná to určitě z nějakých sociálních sítí přes bratra, který byl asi tak o 4 roky starší, takže jo, bylo jo, vidět, že
1: funguje
0: jsou,
1: to.
0: Funguje
1: to. A my to hrajeme, protože když to funguje, tak my to hrajeme. Tak to je.
0: No a teď ale budeme hrát možná s nějakým zpožděním, protože je potřeba se věnovat informacím ze silnice. Co se děje, prosím?
1: Dobré ráno.
0: Dobré.
2: Ahoj, dobré ránko. K dopravní situaci v Ostravě na Nové Vsi Vodárně. Když se jede směrem z centra, tak za křižovatkou v zatáčce, bohužel, tam stojí nějaké auto, jo? Má tam i trojúhelník, takže bacha na to. Čau.
0: A ještě dovětek bude?
2: Ještě dodatek. To auto je v pravém odbočovacím pruhu a fakt jako je blbě vidět, když se vyjíždí z křižovatky.
0: Okay,
1: tak abyste ho nesejmuli, takzvaně, jo, Irenka chtěla říct. Tak my moc děkujeme, Iris, za zkazy, které chodí obecně k dopravním informacím tady u nás v Ostravě.
0: A mně se zdálo, že Irenku, Iris, poznám Iris po hlase, přesně, protože já se divím, že je v autě, ona by měla trénovat na ostravskou běhnu.
1: Iris je běhna?
0: Vždycky.
1: Proč ji urážíš?
0: Vždycky je. Nebo teda byla, když jsme se tam loni potkali.
1: Proč ji urážíš?
0: No, běžela se mnou. Dvě.
1: Já nevím, proč ji urážíš.
0: Počkej, já se snažím správně skloňovat.
1: A ještě oni tvrdí, že vždycky je, vždycky byla. No, tak
0: ale já si myslím, že pro tyhle běžkyně to určitě není urážka.
1: Ne?
0: A já loni byla taky.
1: Běhna?
0: No.
1: Jo.
0: Letos už asi nebudu, protože doteď hledám plíce, ale...
1: Kam jsi utekla tehda? Kam jsi loni utekla?
0: Já jsem neutekla, Honzi, já jsem...
1: Jsi odešla.
0: Já jsem opravdu doběhla tak akorát.
1: Jo, a dobrý?
0: Jo, takže přežila jsem, bylo to moc fajn. Takže ostravská běhna
1: to by mohlo, na programu. To by mohlo být nové Hecnice, podle mě.
0: Aha.
1: Oba dva se přihlásíme na nějaký
0: a Hecnice pro koho?
1: No,
0: pro koho to bude horší, co myslíš?
1: V prvé řadě pro mě.
0: A?
1: Ale tak...
0: Ale potom následně pro všechny. Pravda.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Kapela Coldplay na Fresh Radio 7.32. Von Appetit, musíme s Honzíkem projevit lítost nad tím, že už je konec května. Další měsíc v čudu.
1: Ještě projevuju lítost.
0: Projevuj. Ale zase na druhou stranu můžeš být rád, protože si jak blíže svým narozeninám, tak blíže i svému svátku.
1: Je to tak? No. Na co navazuješ, na to, že třeba máš pro mě nějaké dary?
0: Ne, navazuju na to, že ty 3. června, říkám to správně, budeš mít narozeniny, ano, to je náš blíženec, ale ještě předtím 1. oslavíš den dětí, takže
1: no, je to tak.
0: Bych ti měla dát nějaký hromadný dárek.
1: Ty taky oslavíš den dětí. Ale
0: já taky.
1: A nejsi snad dítě své maminky?
0: Jsem dítě své maminky, ale já jsem taková věčná.
1: Ty jsi děcko spíš.
0: Taková dětská. Jo, umím se bavit jako dítě.
1: Je pravda, že teď nedávno jsem narazil na paní, která se jmenovala děcka. Dětská. Normálně dětská.
0: Má pohodu až do smrti, prostě může kdykoliv oslavovat prvního.
1: A hlavně může přesně oslavovat toho prvního, ano, je to tak. Je to tak.
0: My taky budeme s vámi, co budete chtít oslavovat Fresh Money, Weekend s Fresh Radiem v Umparku v Ostravě.
1: Mě to nedá, já budu děcko do konce života.
0: Ale
1: já prostě
0: jsem
1: jako
0: pro...
1: vím, já to mám strašně rád, tady tenhle jako životní styl.
0: Máš štýl.
1: Štýl dítěte, prostě mě to strašně baví takhle. Takže já nepopírám to, že budu dítě až do konce života. Já jsem na to patřičně hrdý, jo? A ano, budu slavit 1.6., dokud prostě to půjde.
0: Bezva. Tak vy všichni, kteří se taky uděláte o následujícím víkendu čas, to znamená o tom, co nás teď čeká, je pondělí, jo? Co mě tady lekáš?
1: No,
0: tak budeme v Umparku v Ostravě, trampolínky, parkour, nafukovačky, tombola tam bude, perfektní ceny, hodně. V sobotu tam bude moderovat hrát Marek Urbanec a v neděli přijde Roman Pastorek, Bludišťák.
1: Hodně ti mají rádi.
0: Mají. A já myslím, že i Marka, mě je takový hodný strejda.
1: Strejda Marek?
0: No, tam si představ, teď jsem viděla malého chlapečka na videu,
1: ano,
0: jak se prostě rozbíhá ke svému asi strejdovi nebo co.
1: Mm-hmm.
0: A strejda byl postavově podobný našemu Markovi, mm-hmm, z odpolední rychlé roty.
1: Ano.
0: Na tom videu, jak se rozběhl, rád ho viděl asi po nějaké době.
1: Ano.
0: Tak přiběhl k tomu strejdovi a to břicho toho strejdy, toho malého, prostě jako normálně odpinklo.
1: Jo,
0: takže říkám, budou tam airbagy, taky, ale fakt, vaše děti budou chráněné.
1: Bude to bezpečné.
0: Budou para do měkkého, když tak.
1: Tak a teď bych se možná hezky vrátil zpátky k tématu mých narozenin. Máš vymyšleno už něco?
0: Víš co, pojďme se k tomu vrátit až dejme tomu příští hodinou. Mm-hmm. Já za tu dobu zkusím teda namyslet, co bych ti mohla dát.
1: Dobře.
0: Jo. Mm-hmm. Co bychom ti mohli splnit.
1: Děkuji.
0: Jako přání.
1: Mám to hodně.
0: No, tak
1: ale jsem
0: možná
1: skromný.
0: Mě nasměruješ,
1: ale jsem skromný.
0: Budu potřebovat radu.
1: OK, dobře. Tak jdu to sepsat.

0: Pondělí 25. května. No já vím, není to žádná radost oznamovat, že je pondělí, ale my ten týden zvládneme. Určitě ano.
1: No hlavně máš svoje stoupence a to se hnedka lépe vysílá, když ví, že tě někdo slyší, a co ví, když víš, že to mají stejně.
0: Že má vlastně soucit. Díky za to. Díky za to, jo.
2: Ale Honzo, v klidu, já si myslím, že to tak mají všichni chlapi. Že u nás mužů je těch prvních 50 let dospívání jako takových nejtěžších, ale pak už to jde samo. Takže buď v pohodě a taky oslavím dětský den.
0: No, tak
1: budu oslavovat, perfektní. Mně se stejně líbí a je to můj oblíbený vtip, který říkám už roky a je to fakt za mě na schválně, jo.
0: No tak pojď.
1: Muž dospívá ve 32 letech. Mm-hmm. Jo, trvá to 2 týdny a málo kdo

0: toho všechno.
1: Moni, ale to se nehodí.
0: Tak dobře, tak mám to změnit na kolik?
1: Ne, nech to být, radši. Nech to být. Kvíz naopak bude za chviličku. Buďte připraveni, jakmile zazní signál, volejte. Třeba se do finále dostanete právě vy.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte pulari.cz.
9: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
11: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
12: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Lady G, Lady Gaga, Fresh Radio, Monika D a Honza P.
1: No a když se rozkoukáš správně, tak možná i kvíz naopak.
0: Je to tak? Aha.
1: Haló.
2: Ahoj, čau, tady Adam.
1: Tady Monika, Honza, Adame, nazdar.
0: Čau, Adame, čau, odkud voláš, kde jsi?
2: Z doma, teďko zrovna.
1: Z domu, jo.
0: Z doma?
2: Jo, jo.
0: A kde, a kde se to doma nachází?
1: Krásné odkud pole, jsi hluchý
2: krásné
1: nebo co?
2: Krásné pole, no. Říkal, krásné pole.
1: Pro bohaté materiál, co? A jo, s tím já tady musím každé ráno bojovat. Tady
0: se uklidníme, jo, já se omlouvám.
1: A jo, ale princip je pořád stejný. 10 otázek, budeš muset odpovědět špatně, takže je to těžké. Potlač přirozené instinkty. A když se ti to podaří za jednu minutu, tak tě pošleme do pátečního finále, ve kterém hrajeme, Honzi.
0: O 2000 korun do obchodního centra Fórum Nová Karolina.
1: Jo?
2: Pěkně, pěkně, tak to se budu snažit.
1: Tak se snaž.
0: Za dvojkovka, jestli koupíš třeba značkové trenýrky, podle mě.
2: No, uvidíme.
1: No, to doufám, uvidíme. Tak jo, tak jdeme na to, hoši.
0: No nic, Adame, jsi připravený, můžeme?
2: Jo, jsem připravený.
0: Výborně, my taky jdeme na to. Kvíz naopak. Adame, po neděli následuje jaký den?
2: Úterý.
1: Jeníček a Mařenka jedli cukrovou vatu nebo perník?
2: Cukrovou vatu.
1: Super.
0: Co je to lžíce?
2: Lžíce, to je něco pro mě jak nůž.
1: Které město nepatří do Moravskoslezského kraje? Ostrava, Opava nebo Olomouc?
2: Olomouc.
1: No.
2: Nepatří, no, tak to je Ostrava.
0: Tak co uznáme,
1: no tak mi řekni, Aďo, ty bys si to uznal?
2: No, jakože je to všechno nao, to jsme tady dostali, ale uznal bych si to.
1: Dobře, tak koho léčí veterinář?
2: Veterinář? Ty lidi.
0: Co je víc, 3x3 nebo 3+3?
2: Co je víc, 3x3.
1: No, výborně. Tak. A tady už ti to neuznáme, miláčku.
0: A tady končíme.
1: Jako, no, Aďo, tak zítra, jo.
2: Ale při pondělku pěkně, dostali se pěkně, jo. To bylo dobré.
1: No, jsi, je to těžké prostě, jo.
0: Ty jsi před chvilkou stával, že jo? Přiznej se.
2: Jo. Jo, nemusím se přiznávat, je to tak.
0: Je to tak, to nevadí, Adame. Hele, důležitý je kvalitní spánek a to, že jsi dneska neuspěl v kvízu, naopak. Víš co, to tě vlastně šlechtí, protože s tebe mluví pravda.
2: Ale já jsem rád, že se k tebe vám vždycky dovolám, že se tak potěšíte.
0: Můžu
2: mluvit.
0: To my jsme rádi. Adame, tak my ti můžeme alespoň jako cenu útěchy zahrát něco na přání, výjimečně.
2: Tak zahrajte to pro všechny, nejenom pro mě, a dejte tam třeba nějaký fajný dramík.
0: Fajný dramík, jo? Dobře, tak já vyberu nějaký fajný dramík, veškej 3, 2, 1,
1: řekni
2: stop. Třeba něco od Sigmy, nebo tam něco určitě máte, ne?
1: Jasně, Sigmu není problém.
0: Sigmu
1: určitě.
0: Máme.
1: Řekni stop,
0: máme 3, 2, 1, říkej stop, pojď, stop, dobrý, jede stop. Sigma, díky, Adame, čau, ahoj.
2: Dějte se, ahoj.

0: Jo, Sabrinka, Fresh Radio, bon appetit. Kolik máme? 7.58, než si dáme další zprávy, tak vám připomeneme. Smějte se, budete to potřebovat. Připomeneme vám, co se vlastně v Ostravě děje. Jo, že výluka, která vlastně odklonem odklání tramvaje přes náměstí, co se směješ, Mariánské, potrvá do 8. června. To je jasné, ale Honzík pro vás má informaci, která se týká výluky na linkách číslo 8 a 14.
1: Dámy a pánové, pozor, držte si klobouky, protože pokud jezdíte do práce, domů nebo kamkoliv, na tramvajovou zastávku třeba Důl Odra,
0: Hlučínská,
1: nebo Hlučínská,
0: tak
1: máte evidentně problém.
0: Tam nejezdí tramvaje, to víme.
1: No,
0: jo, ten
1: měli,
0: měli jezdit
1: chvilku a nebudou jezdit delší chvilku. Respektive zpátky na koleje se právě do oblasti Důl Odry vlátí tramvaje zpátky až v roce 2027. Odklonem se odklání totiž, jo. Osmičky, které jezdí na Hlučínskou, jezdí v tuto chvíli na plynárny a čtrnáctka jezdí taktéž z plynáren na Hranečník, po případě Nová Huť. Jižní brána.
0: Dobře, a pojďme teda sdělit to datum, do kterého to bude trvat. Dámy a pánové, tahle výluka se protáhne do neděle 31. října roku
1: 2027. Vlastně, když se tak vezmeš, tak za tu dobu stihneš strašně moc věcí. Ty třeba můžeš otěhotnět.
0: No.
1: Já
0: ty
1: se
0: ne,
1: můžu.
0: Já.
1: No, pokud to bude trvat dlouho, tak možná doktoři přijdou i na tuto metodu. Uvidíme. Dobré ráno.

0: Počasí.
1: Svítí sluníčko a dneska svítit také bude po celý den. Teploty v maximech 25 až 28 stupňů Celsia a v Ostravě na horách Jeseníky Beskydy dneska v maximech 24 stupňů a jasná obloha.
2: Fresh zprávy.
3: Nehoda nákladního vlaku zastavila provoz na hlavním železničním tahu z Ostravy na Polsko a Slovensko. To se dělo o víkendu. Vykolejili tady dva naložené vagóny. České dráhy zajistily mezi Ostravou a Bohumínem náhradní autobusovou dopravu. Nehoda se stala v sobotu po 9. hodině dopoledne mezi Ostravským nádražím a Bohumínem. Mohly vlaky s omezením jezdit od nedělní 9. hodiny a 30. minuty. Ostravští letečtí záchranáři měli o víkendu naplno. Během dvou dnů třikrát spěchali na urgentní zásahy do Zlínského kraje. Vrtulník pomáhal u vážné nehody koňského povozu, střetu motorkářky s autem a u pacienta ve vážném zdravotním stavu. Všechny pacienty v kritickém stavu záchranáři bleskově transportovali do fakultní nemocnice v Ostravě. Vydřené sobotní vítězství proti Slovensku, souhlasíme Honzíku?
1: Ano.
3: Souhlasíme. Posunulo naše hokejisty v tabulce skupiny B na mistrovství světa na 13 bodů a přestože ve chvíli, kdy se to řešilo, ještě ano, neměli čtvrtfinále úplně jisté, tak výhra Norska proti Švédsku jim posléze ten postup potvrdila.
1: Ano.
3: Takže gratulujeme a čekáme, co přinesou další zápasy.
1: K dnešnímu dní víme, že český tým může ve skupině B skončit na prvním, druhém, třetím i čtvrtém postupovém místě.
3: Tak si vyberte.
1: Tak uvidíme.
2: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava.
1: Co si ale nevybíráte, je rodina, příjmení a taky cesta do práce nebo z práce. Ta bohužel není vždy úplně dobrá. Motorka a osobní auto v Porubě u Škodovky a zatím hned dělají dokonce silničáři semafor na druhém přechodu, takže to jde od jednoho pruhu do druhého. Je to, není to úplně dobré, myslete na to. A pozor, ode dneška, tady od pondělí 25. května probíhá nová fáze výstavby mostu na Karolíně. Úplná uzavírka tedy nájezdových ramp na ulici Frýdeckou. Objížďka je tedy jasná po Frýdecké na Těšínskou, z Bohumínské na Českobratrskou a dále potom na Místeckou. Držíme palce, šťastnou cestu.
2: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: A proč takhle hrajeme? Co? Zadej se a krok a krok. A proč to hraješ tady toto? Ty se chystáš snad na nějakou vesnickou dohrovačku, do kulturáčku, Oldíku.
1: No,
0: co to je za pozvánečku, řekni.
1: To není pozvánečka úplně, já jsem shodou okolností ale byl součástí jedné takové vesnické akcičky, kde jsem získal výborné kontakty a představ si, přišla mi one nabídka, která se jako neodmítá. Jo. A teď já právě jako, vzhledem k tomu, že jsi kolegyně zkušenější, letitá totiž, jo, tak já bych chtěl vědět jako tvůj názor na věc. Mně přišla nabídka moderovat Guláš Fest.
0: Aha.
1: Tedy festival gulášů. Jo? Bude několik týmů poskládaných a ty týmy budou mezi sebou soupeřit v tom logicky, kdo bude mít ten guláš, co? No nejlepší.
0: No jasně, a tvoje přesně.
1: Je tam ale.
0: Tak jo.
1: Je tam ale.
0: Tak pokračuj,
1: sorry. My moderátoři většinou vždycky čekáme na to, jaký bude honorář té akce, že jo? Protože
0: no, případě,
1: je to něco, co nás jakoby živí.
0: Jasně,
1: jo.
0: Ale v tomhle případě bude důležité vědět, jestli máš nárok na to ochutnávat taky. A pak, když budeš ochutnávat taky, tak by to mohlo teoreticky přebít i určitou finanční hranici, kterou by si mohl dostat za to.
1: No,
0: že?
1: Tak honorář na tuto akci
0: rád.
1: Pro mě byl guláš, pivo a odvoz domů.
0: No tak vidíš to, no, tak to si vzal, doufám.
1: No já právě přemýšlím, jestli jako to vzít nebo ne. Tak mi poraď. Mm-hmm. Ty by si do toho šla?
0: Máš ten den něco
1: pivo,
0: jiného?
1: Za to pivo. Kdyby tam bylo víno, tak bys
0: podívej
1: do toho
0: se,
1: šla, že? Podívej
0: se, Honziku, tebe je možná lepší šatit než živit, takže já bych to asi vzala, protože jestli ti slíbili guláš a pivo jo,
1: a odvoz domů.
0: Oni nespecifikovali počet, ne?
1: To ne.
0: Kolik bude gulášu na ochutnání?
1: No dost, tam bude několik týmů.
0: No tak vidíš, tak kolik může stát porce? Pade třeba? Od 30,
1: degustační,
0: jestli je to
1: třeba... Degustační 30, velká dobře. Třeba 50, 80, no.
0: No tak pojďme spočítat, jestli se tomu organizátorovi platíš, jo? Dejme tomu 30 korun za porci gulášku. Jo?
1: 30 korun za porci
0: bude
1: gulášku,
0: bude tam kolik?
1: Okay.
0: 20, 25 týmů?
1: Určitě, jo.
0: Dobře, tak dáme 25, jo? A teď teoreticky pivo. Jedno pivo stojí kolik?
1: 60.
0: Dobře, ty jich vypiješ tak 10, ne?
1: Ale
0: za celý den.
1: Money!
0: Na kolik?
1: 7.
0: Dobře, tak jo.
1: Tak dej 10, dobře.
0: Tak ale kolik teda?
1: Tak dej 10, nevíš, no, jaká ta akce bude. Dobře. Bude vedro třeba.
0: Takže 60 a 10 plus to, co jsme spočítali předtím. Fajn. Mm-hmm. A odvoz. Dobře, kdyby jsi vzal Volta
1: je
0: třeba,
1: to v Opavě,
0: tak bys...
1: je to v Opavě.
0: No
1: je,
0: tak to tak tisícovku za odvoz by si dal, ne?
1: Jo,
0: kdyby tě někdo.
1: Jo.
0: No. Mm-hmm. Tak, suma sumárum, Honzíčku, tyhle pořadatele vyjdeš na, no... No, no.
1: No kolik, tak mě nenapínej.
0: 50,
1: 60. Napínáš mě.
0: 2350 korun.
1: Tak to mě přeplatí
0: sečetla.
1: Ještě.
0: No právě, takže já bych to vzala.

0: nejnovější Andromedic v rámci ranního Bon Appetit. Dobré ráno, přeje Monika a Honza. Řešíme tady finanční hodnocení akce, na kterou jsem byl pozván. Jedná se tady o Opavský Guláš Fest, nebo přilehlá výzka u Opavy. Ano, ano, jo, jedno,
1: chápeme.
0: Do detailů zacházet jako nemusíme. Jasně. Řešili jsme, jak mě chtějí ohodnotit. A bylo to v rámci ochutnání gulášů, pivo, jsem tam nějaké, že jo, a odvoz domů. S Mončou jsme vypočítali, že by celá tato akce vešla tedy organizátory zhruba na kolik, prosím?
1: No kdyby ty si takhle fungovat, tak 2350, ovšem jsme zapomněli ještě připočítat jednu důležitou věc.
0: Jakou?
1: No, že tady se někdo, prosím tě, odkazuje na to, že teoreticky můžeme připočítat potom i položku za čištění vozu.
0: Ano, Vladík píše. Vladík teda. Vladík píše, dobré ráno, a ještě připočti tak trojku za čištění auta, co ho poveze domů. No, jako nechápu vlastně proč, jakože pohodě ne.
1: Jak jsi to myslela, že třeba Honza bude mít boty od bahna, protože
0: nebo
1: to bude venku, nebo od guláše.
0: Nebo že mi od pusy bude kypat
1: guláš. Nebo že mu třeba, nedej bože, bude špatně.
0: Je to možné, no. Je to možné.
1: Ale tak zase si profesionál, ne?
0: Právě, jako,
1: i když
0: budeš
1: konzumovat na akci, tak to musíš dělat tak, aby to nenarušilo chod té akce.
0: Takhle, já když budu potřebovat, tak já si zajdu na záchod normálně, nebo poprosím, zastav mi a vyjdu, jo, jako v pohodě. Nic to narušovat nebude. Já bych to uzavřel tak, jak to je. Vezmu to, jdu do toho, díky Moni, že jsi to spočítala. Kdybys mi chtěla dělat asistenta, tak zeptám se i na tebe.
1: Samozřejmě.
0: Jestli by,
1: do toho budgetu se určitě vlezem dva, no.
0: Jestli by dali i nějaký guláš navíc.
1: Já ti můžu nosit ty piva a ty guláše, že? Na tácku.
0: Tak. je to tak, no.
1: Odkládací pult.
0: Za chvilku na Freši pokračujeme dále, nabídneme Pitbulla, anebo taky si dáme Michaela Jacksona, tak buďte s námi. Dobré ráno.
1: Dobré.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Jackson, Fresh Radio 8.31, Bon Appetit.
1: Jaká náhoda, že
0: spadl mikrofon. Já. možná se bude i Michael teďka otáčet v robě a tobě se točí mikrofon. Proč? Co jsi zjistil teda?
1: Jaká náhoda je, že zrovna když nám v éteru hraje Michael Jackson, tak mě tady vyskočilo velké téma a to téma zní, nebo respektive nadpis toho článku zněl: šokující odhalení. Otevření hrobu Michaela Jacksona po 15 letech.
0: A Michael tam není?
1: Ne. To nevíme, protože po 15 letech, když měli zjistit stav ostatků Michaela Jacksona, tak došlo k mnoha spekulacím, neboť lidé, kteří měli za úkol zkontrolovat jeho ostatky,
0: ano,
1: nevydali žádné jakoby prohlášení o tom, jak to dopadlo. Jo, jako veřejnost čekala, média čekali, aby jako se řeklo tedy Michael... tam je, není, nebo je napůl, těžko říct. Čekalo se a nikdo nic neřekl. Nezveřejnil. Prostě se mlčí. A tak vznikly další různé teorie.
0: Spekulace.
1: A konspirační teorie. A těch konspiračních teorií bylo několik, dokonce si pamatuju, že jsem viděl přímo dokument o Michaelu Jacksonovi, který byl založený celý na konspirační teorii o tom, že Michael Jackson třeba vůbec nezemřel.
0: No jasně, tak jsou určitě lidi, co tomu věří, ale Honziku, mě více než tohle děsí jiná věc, to, že mobil odposlouchává hovory s tvými, nevím, kamarádkami třeba.
1: No.
0: Jo, a pak ti nabídne něco, co koresponduje s tím hovorem. Víš, jak to je? Bavíš se s kamarádkou,
1: jo,
0: že
1: rozumím.
0: Si vyjedeš do Polska, za chviličku ti na mobilu nabídnou firmy.
1: Za pěkanku.
0: Tak, ti přijdou nabídky.
1: Ano.
0: Tak teď to funguje i na muziku. Tady hraje Michael Jackson a tvůj mobil ti vyhodí článek o tom, že se otvírá, nebo se otevřel hrob Michaela Jacksona. Tohle mi děsí.
1: Může být,
0: co to,
1: no,
0: je?
1: To je?
0: Teda, co to je?
1: To je život.
0: Člověk, aby se pak bál cokoliv před tím mobilem.
1: No,
0: cokoliv.
1: To raději my už bychom neměli vůbec mimo éter mluvit, si myslím.
0: Jsem zvědavá, co ti to vyhodí příště. Jako
1: pro jistotu.
2: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.
1: Pokračujeme dále. Dobré ráno přeje Monika Dudová a taky Honza Pernický. Doufám, že jste do toho pondělního rána vstoupili pravou nohou. Jestli ne, tak tady máte další top hity. Dobré ráno.

0: Hrajeme zaručeně nejvíc drum and bassových hitů a to patří prostě k nám, že jo?
1: O tyhle novinky se stala náš Aleš, ten kdyby tady seděl, tak vám řekne, ty jo, to jsou borci, do Česka jezdí rádi, oni byli ve Fábru.
0: Právě.
1: Ve Fabriku, jo, vydali.
0: Byli tady pod náma, tady přímo pod náma, jo.
1: Loni album, letos už mají na kontě dva singly, no, tak jako dobrý.
0: Dej jim to a my jim držíme palce opatrně, ale taky i pro vás, i vám držíme palce, pokud tedy zrovna třeba někam cestujete.
1: Třeba jo, protože Šedý Superb pendluje mezi Svinovem a Přívozem na dálnici, takže vyhodnoťte si to.
0: Nohu z plynu, opatrně. Protože podle mě jako v pondělí dostat pokutu a nějaké body, to nechceš.
1: Stejně na pytel je to v úterý, ve středu,
0: ne,
1: ve čtvrtek.
0: Lepší je to v pátek.
1: Pátek je to tak nezlobí.
0: To tě zkazí víkend. Právě. Počkej, tak lepší je to uprostřed týdne. Počkejte aspoň do středy, jo? Ne. Díky moc.
1: Za mě není ideální den.
0: Dobré ráno přejeme, za chvilku pokračujeme dále. A pozor, tak trošku jako si hraju s myšlenkou Moni, že bych dneska dal repovánky.
1: A ne, jaké téma?
0: No těch témat bylo několik, takže...
1: No ono by stačilo jedno, víš, jedno, jo. Na který budeš připraven, tak co teda?
0: Tak jo, tak jo. Já se jdu chystat.
1: Aleluja, mamma mia.
0: Budeš moje Rihanna.
1: Budeš moje Rihanna, jasně.
0: Děkuji, tak jo, tak jdu se nachystat, no.
1: Tak jdeš.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus, naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřilým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303 www.kartelpizza.cz. Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
4: Kontaktujte pulari.cz.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
9: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
10: No, super.
11: Co no super?
10: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
11: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Fresh.

0: podívejte se, je takový Shawn Mendes předtím, než vyskočí před své publikum, tak má určitě nějaký prostor na to si to naskoušet, nakrokovat, nafrázovat, jo?
1: Musí.
0: Tady musíme brát potaz, že Honza Pernický měl na přípravu svého vrcholového vystoupení v rámci
1: minut.
0: Dnešního rána 7 minut a to možná bude odpovídat i kvalitě, takže konec průvodní.
1: To už víc neobkecávej.
0: Mé průvodní
1: teď podle mě,
0: suvce.
1: Teď si podle mě veškeré naděje a očekávání zhodila na nulu. Díky moc.
0: Tak dáme to aspoň na jedničku.
1: Jo.
0: Snaží se.
1: Monika Rudová, a.k.a. Rihanna, Honza Pernický, a.k.a. Eminem.
2: Repovánky.
0: Pojďme na to.
2: Honzy Pernického.

0: Připravte si bránice.
1: Co je? Jupi, to bude pomelenice?
2: Repovánky Honzy Pernického.
1: Tak díky, já jsem to splnil. Klimatizace se vypla, je tady nějaké vedro, já jsem si říkal.
0: Já jsem vypla tu klimatizaci.
1: To by bylo zima?
0: No, já jsem měla husí kůži už z toho, jak budeš repovat. Tak jsem víc toho
2: Dudová a Honza Pernický.

0: který jsme zvládli, je to za námi. Možná bych, Moni, nějaké moudro máš na pondělí den?
1: Ne, já si myslím, že netřeba tohle dramatizovat nějakým moudrem. Pondělí je potřeba přežít, tečka.
0: No tak
1: je jasné
0: právě.
1: Poselství. Jo.
0: Napiš mi pondělní moudro. Zeptáme se.
1: Tak se zeptej.
0: Jednoduše, tady je pondělní moudro podle umělé inteligence. Jdeme na to. Pondělí není nepřítel, je to jen čistý list papíru. To, jak se na ten den díváš, neurčuje jeho kvalitu, ale tvoji vlastní energii.
1: Dobře.
0: Místo snahy týden přežít, se do něj zkus prostě popřít.
1: Fajn, takže jaké si to uděláš takové, to máš jinými slovy?
0: Ano, ano, ano.
1: Tak jako vždycky. A my budeme zakončovat Bon Appetit touhle zprávou, jejich více, a budeme tady připravovat půdu pro naší sexy Mariku.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Ostravě dneska v maximech 25 až 28 stupňů Celsia a bude jasná obloha po celý den. Na horách dneska teploty do 24 stupňů, taky jasno, a počítejte s tím, že teploty v noci kolem 17.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Ostrava má nejkrásnější dívku v zemi. Novou Miss Czech Republic pro rok 2026 se stala 22-letá Lucie Písková, bývalá úspěšná atletka, která v minulosti hájela barvy ostravského klubu SSK Vítkovice. Kromě hlavní korunky krásy získala i titul za to, že se umí perfektně fotit. Nehoda nákladního vlaku zastavila provoz na hlavním železničním tahu z Ostravy na Polsko a Slovensko. Vykolejily tady dva naložené vagóny. České dráhy zajistily mezi Ostravou a Bohumínem náhradní autobusovou dopravu. Nehoda se stala v sobotu po 9. hodině dopoledne. Mezi ostravským nádražím a Bohumínem mohly vlaky s omezením jezdit od nedělního dopoledne. V Moravskoslezském kraji stoupá počet příznaků záškrtu. Poslední případ skončil tragicky. V nemocnici podlehl malý chlapec předškolního věku, který nebyl očkovaný. Hygienici vyzývají rodiče, aby zkontrolovali očkování svých dětí. V Moravskoslezském kraji se záškrt přes 20 let vůbec neobjevoval. Od roku 2022 ale nemocných přibývá. Loni hygienici zaznamenali 14 případů, od začátku letošního roku onemocnilo už 9 lidí. Baník zvítězil v sobotním duelu 5. kola nadstavbové skupiny o záchranu na Dukle Praha 3-0. Domácí si vstřelili všechny 3 góly sami. Fandil i Milan Baroš. Další cesta vede na Táborsko a to už je baráž. Držme palce.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Opatrně na cestách v Ostravě, pokud tedy budete projíždět Českobratrskou ulicí v centru. Dodávka tam srazila chodce na místě, je policie i záchranná služba, pokud to je možné, oběďte to jinudy, pokud ne, tak počítejte se zdržením. Další informace budeme podávat
1: budeme servírovat,
0: napříč dnem.
1: Jo.
0: My se loučíme, Marika Tošková je připravená, její škandálik startuje právě teraz.
1: Se mějte.
0: Ahoj!
1: Vydržte to.
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte pulari.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava.
9: tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Fresh Radio.
11: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Stále zdravím na Freshi, ako inak Škandál pokračuje ďalej, opäť s Marikou Toškovou. No a pozerám sa do domáceho showbiznisu. Keď sa Halina Pavlovská pochválila novou fotkou, netušila, čo tým spôsobí. Už desiatky rokov teší svojich fanúšikov knihami s vtipnými postrehami zo života. No jej samotnej, najmä v ostatných rokoch, do smiechu vôbec nebolo, že? Od mladosti mala nadváhu a keď počas pandémie covidu ochorela, mal to na jej zdravie o to horší vplyv, že mala už v tomto veku okolo 70 značnú nadváhu, že? Práve kila navyše v kombinácii s agresívnym vírusom spôsobili, že populárna autorka zostala pripútaná dokonca na lôžko. No, ako ale vyzerá teraz, to doslova berie dých. Na siete nalepila fotku, ktorá je neskutočná. Srší z nej vtip a nadhľad, čo sú vlastnosti, ktorými Pavlovská vždycky oplývala. No a vyzerá na ne neskutočne, ale to fakt stojí za to vidieť.
0: Skandál s Marikou.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: And the only prescription is more cowbell.
5: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Letní rande stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: No, super.
11: Co no super?
10: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
11: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
12: DAB, FM, anebo apka. Fresh je všude.

0: je amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.

0: lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
5: Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: something I want to talk about.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Vyhrávej skvělé ceny. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Doprava.
1: Doprava. Dobré pondělí, dobrý poslední květnový týden. Na cestách ku podivu se nic neděje, což je dobrá zpráva. Já jenom si dovolím dát možná i ve finále takovou otázku pro ty, kteří to znají. Dneska ráno jsem byl o něco dříve vzhůru než obvykle, tak už po 6. jsem se pohyboval autem po Ostravě a v tu dobu to bylo ještě relativně v pohodě. Taková vtipná situace, kdy jsme si na víkend půjčovali kvůli zahrady nějaké stroje v půjčovně u Rudné. A oni otvírají sice v 7, ale když jsem to vyzvedával vlastně v pátek, tak frajer mi říká, no buďte tady v pondělí, tak o 6:30. A říkám, ale máte od 7. On říká, no to už je tady řada. Takže jsem se postavil do řady, ale šlo to tam rychle, asi nějaký 15 minut vyřešeno. Ale pak jsem kolem 7:30 musel projíždět přes vodárnu směrem na Porubu a normálně nechápal jsem, kolik aut stojí směrem na vodárnu. Tak jestli tam někdo jezdíte denně pravidelně, je normální, že to stálo skolo až do Poruby k Tesku? Protože to, že to stojí na Svinovských mostech do půlky až skoro k zastávkám podobně, ale dneska jsem to viděl až k Tesku. Já jsem odbočoval u Teska doleva, vlastně k autosalonu. A jako jsem říkal, co se děje? Jestli tohle je normální, tak obdivuju každého, který každý den ráno pracovně autem jezdí z Poruby někam do světa.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.

Já teda děkuju nepodepsanému posluchači, který mi napsal, ahoj, když jsem se ptal tady na ten ucpaný Siminovský most až do Poruby, tak napsal, ahoj, je to tak, dneska ještě k tomu zavřeli ulici nad Porubkou, takže všichni musí na Siminovské mosty. No jo, tak teď už to dává smysl. Oni prostě chtějí mermomocí tu Porubu od té Ostravy odstřihnout, jo, tak se s tím prostě smířte a myslete na to v dalších volbách. Ale měl jsem teďkom jiné téma, jo. Taky takové velmi pozitivní, obzvlášť pokud si člověk řekne, aha, takže takhle se s těma našima penězma hospodaří. Armáda už má několik let super extra turbo moderní, řekněme, nemocnice je slabé slovo, prostě opravdu zařízení, které je připraveno na téměř všechny možné choroby, plísně, infekce a podobné věci. A tak nějak novináři zjistili, že tak jaksi zeje prázdnotou. Stálo to už 4,5 miliardy. Konkrétně, kdyby se to chtěli najít, tak je to v Orlickou Stecku, nedaleko obce zvané Těchotín. A dokonce tam je prý lepší vybavení, než třeba na vyhlášené legendární Bulovce. Jenom se tam prostě nic neděje. Už když byl covid, tak se zvažovalo, že se tam teda, když nemocnice praskaly ve švech, budou posílat pacienti. Ne. A teď zase vlastně, když řešili tu ebolu, tak byla varianta, no tak co kdyby jsme ho zavezli tam do toho ústavu, když on je na to připravený. A armáda řekla, ne. 4,5 miliardy v háji. Do dneška tam prakticky koho asi neušetřili. Nevadí. Teď to jsou armádní rovná se státní peníze, ne? To nás přece bolí, jo? A já jsem hledal nějaký special song na tohleto vojenské téma a našel jsem jednu klasiku, protože si myslím, že snad není známější song o armádě než ten o námořnictvu, tedy In the Navy, původně song z 70. let. Samozřejmě tohle je trošku živější, novější verze. Village People, slavná to banda, kontroverzní ve své době. Občas ještě jezdí i po světě, ale myslím si, že z té původní sestavy už jich moc nezůstalo. Oni už tehdy byli pánové trošku v letech.

0: A mě tady přišla taková hezká varianta, že spíš jsem měl pro nás české občany zahrát, respektive, počkej, jak to je přesně, a pro české občany, kteří vyhodili 4,5 miliardy, si dáme písničku Čo bolí, to prebolí. No tak jako to je dobrá varianta taky, ale táhle by nebyla tak pozitivní. Tak jsme si aspoň prostě připomněli něco, co je energické, živé, slavné a že to je zarmáru, no tak jako, co s těma penězma máme dělat, že?
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. And the only prescription
6: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Posloucháš Fresh Radio.

0: Tady přišel dotaz, já vím, pátek jsem se ptal, jestli někdo nereklamoval něco na AliExpressu a přišel tady dotaz, sehnal jsi něco na ten AliExpress? No, nesehnal normálně. Jenom z několika stran jsem dostal, hele, to nemusíš vracet, no jasně, to já vím taky, taky už jsem tam objednával hodněkrát, ale zrovna tenhle ten prodejce, prostě ten tvrdohlavě trvá na tom, že to chce poslat zpátky, no tak jakože budíš, není to zrovna levná věc, je tam nějakých vyšších pár tisíc, ale jako... Vemte si, žijeme v 21. století, můžete poslat zásilku do Ameriky, do Austrálie, já nevím, do Brazílie, kdekoliv, všechno je relativně jednoduché. Čína? To je sci-fi. To je sci-fi, protože ani na té poště v podstatě po těch letech pořád neví, co mají po vás chtít, takže já to budu absolvovat buď dneska odpoledne, nebo spíš teda večer, potažmo zítra nějak hned z rána. A jako sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Trošku spolíhám na to, že AliExpress teď má systém takový, když zadáte to číslo sledovací, jakmile už to teda dáte na poštu, tak se spustí 30-denní lhůta. Spolíhám na to, že pokud se to do té 30-denní lhůty nestihne vyřešit, tak automaticky Express vrací prachy, celou částku. Takže což by bylo samozřejmě nejjednodušší řešení, ale chce to trošku štěstíčka, no. Takže tak, takže nikdo z mého okolí ani ze sociálních sítí nikdy nic nemusel posílat zpátky do Číny, protože vesměs všichni prodejci buď vrátí prachy bez debat, anebo pošlou nový kus. Ale říkám, trefil jsem nějakého pacienta, který to chce za každou cenu poslat zpátky, no.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.1.

Vy jste tak úžasný, skvělý, dokonce jsem tady měl i telefonní rozhovor. Tak jenom pro pořádek, třeba na WhatsApp od naší VV skočilo, zrovna v pátek bylo ve zprávách, že na stránkách musí být tlačítko ke vrácení. Ano, to bylo, jenomže to teprve bude, to se schvaluje, jo, takže pro mě se to nevztahuje. A děkuju slečně nebo paní, která mě tady volala a celkem barvitě mi popsala co a jak, taky musela vracet a taky spolíhala na to, že to do těch 30 dnů nedojde a vyšlo jí to normálně, tak jako děkuju za inspiraci a nevím, jestli to pošlu přes nějakou slímáčí poštu, ať to tam prostě, a myslím, že ono to stačí celkově poslat. Mimochodem, pro zasmání, jo, protože jsem tady zase něco hledal, jak nám dneska u všeho skáčou reklamy, tak teď to bude veselější téma, jo. Skočila mi reklama na věc, kterou nedokážu češtině pojmenovat, asi nějaký masážní přístroj, dejme tomu. Vypadá to jako želvička bez hlavy, jako velikost bych typoval, tak velikost polovičky krabice od bod, něco takového. Má to jakože 4 končetiny, 2 ruce, 2 nohy, k tomu jsou takové popruhy a to si dáte třeba kolem krku, upnete si to někde, ty popruhy po těle, aby to drželo a to vás jakože masíruje, dokonce tam byla třeba fotka, že se do toho dá dát noha nebo loket. Já se přiznám, mě napadlo do toho dávat něco úplně jiného, ale o tom milé děti někdy po 22 hodině. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Jedna nehoda, jedno upozornění, zhruba v 11. hodinu, tak začneme tím méně bolestivým upozornění na nájezdu na D1 z Horních Tošanovic. A to není D1, to je Frýdecká dálnice, takže z Horních Tošanovic na Frýdeckou dálnici směrem na Frýdek. Očekávejte komplikace, protože tam dělají nové dopravní značení a nehoda je na D1, tedy na Bohumín směrem na úrovni Vrbice, nákladák s osobním autem. A já se nedivím, protože jsem tam měl včera byla neděle, včera jsem měl za kamarádem do Katovic tradičně a překvapilo mě, že tam je zúžení už nějaký ten týden a normálně nevím, tam není viditelně nic vidět, co by tam dělali, ale jako čímž nezazuje jejich práci, jenom chápu, že v neděli se v Česku nemaká. A tak jsem si v duchu říkal, že vlastně ta ostravská dálnice to je v podstatě taková demoverze, protože za ty roky, co je většině zavřená, teď jsme ji měli 2-3 měsíce otevřenou bez komplikací, bez omezení a asi si moci páni řekli, hele, stačilo, Ostraváci, moc nevyskakujte, my vám tam zase dáme nějaké uzavírky. Tak dík, no!
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: JJ, Jirka a Javorský. Na Fresh Radio.

Pokud se nepletu, tak náš kolega Marek Urbanec, odpolední rychlorotník, je někde lokalita původem Šenov, někde tam prostě mezi Ostravou a Havířovem. Tak určitě k tomu bude mít odpoledne třeba nějaké přesnější informace, ale tady koukám, že v Šenově na Těšínské ulici má vzniknout další supermarket. A tím, že to bude stavba na soukromém pozemku, tak město do toho nemůže ani kecat, ani omezovat nic. A teď je samozřejmě taková ta klasická varianta, kdy Šenováci se rozdělili na dva tábory. Jedni říkají, hej, super, konečně tu budeme mít další. A druzí říkají, a není už toho hodně? Antone Pavloviči? Já nevím normálně, jako nejsem shoppingový ten maniak, tam do obchodu vesměs dneska spíš chodím vyzvedávat, jakože, protože většinou v těch shoppingech jsou různá výdejní místa a podobně. Ale je pravda, že ať jedete, kdy jedete v jakoukoliv dobu, tak ty parkoviště jsou plné. Jako to, že jsou plné odpoledne, večer, to chápu, ale nechápu, že jsou plné třeba i teď v 11 hodin, kdy všichni máme makat. Takže evidentně poptávka stále je a když se postaví dalších 20 marketů, asi to pořád bude fungovat. Fresh Radio.

takovou trošku politiku, obchodní politiku, a možná bych řekl, nebo konstatoval začátek, je smutné, jak se nám začíná v posledních letech měnit ten světový řád, protože i já, i mnoho jiných generací jsme vyrůstali a dlouhou dobu žili v době, kdy se tak nějak vnímalo, že prostě Američané jsou králové světa. A to nemyslím nějak jakože ani lichotivě nebo negativně, ale tak to prostě bylo, že určovali vesměs ekonomiku a tak dále a tak dále. No, to už přestává platit čím dál míň. A navíc od té doby, co Donald rozvrtal tam ten průplav, tak ještě více je zřejmější, jak ta Amerika jde do háje. A naopak asijské firmy teda letí nahoru. No, nevím jak vy, já se čínštinu určitě učit nebudu, ale je to celkem reálná varianta blízké budoucnosti. A tak mě nepřekvapuje čerstvá informace, která se vztahuje pro změnu Indii, kdy indické firmy taky jedou bomby. A za loňský rok se objem zahraničních akvizic, tedy nákupů Indů, kteří kupují firmy ve světě, meziročně zvýšilo 34%. Utratili více než 18 miliard dolarů a nákup za loňský rok 162 indických podniků koupilo nějakou fabriku nebo korporát někde ve světě. Jenom o mě pořád nikdo nemá zájem. Já bych byl levný, jako pro Indy 10 milionů eček. To by mi stačilo. Fresh Radio.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Já pořád mě baví tahle ta šílená potrhlá věc, která se objevila kolik 2-3 roky zpátky. Je to v podstatě song, který byl úplně takový hec projekt, jo, jakože bez ambicí na nějaké vůbec vydavatelství a podobně, a najednou se z toho stal světový hit. Ale o tom jsem nechtěl. Chtěl jsem někam úplně jinam. O víkendu mě pobavila taková jakože zpráva, nebo jak to pojmenovat, nic zásadního, jo. A vememe to zase z jiného konce, jak ty, já to vždycky můžu totálně zamotat. Když si dáme poslední novodobé filmy, že jo, řekněme posledních 20-30 let, tak z mnoha filmů existují různé hlášky, po případě různé songy. A právě na ty songy se teď zamířím, protože slavná to 90-ková pecka Erika Morilla zvaná I like to move it, to zná si každý, zazněla samozřejmě v Madagaskaru, ve filmu Madagaskar. A tím, že je mnoho jazykových verzí, tak je pochopitelně i ten song mnohokrát přespíván. My známe tady tuhletu klasickou, moment, tady mám nachystáno.

0: To známe všichni, že jo? A teď třeba, jak to zní v maďarštině. To stojí za to.
1: Risalo můdiš, udiš, risalo můdiš, udiš, risalo udiš, risalo můdiš, udiš, risalo můdiš, udiš, risalo můdiš, udiš, risalo udiš.
0: Maďarština dobrá, že jo? Co třeba japonština?
2: Odoru no suki suki, totemo suki suki, minnamo
3: suki!
2: Odoru no suki suki.
0: A předpokládám, nemám tady překlad, ale předpokládám, že všichni zpívají v podstatě totožný, ne text doslova, ale totožný význam. A ještě tady mám španělštinu.
4: Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta.
3: Mueve.
4: Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta.
3: Mueve.
0: A myslím, že stejně ta naše česká je pro nás nejlepší, že jo? Tak si dáme ještě jednou.
4: Tata.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: le gusta esta cata. Ahora digo, ataca bro, ataca yo, es mío también.
1: Jedna dopravní rychlá a za chviličku se samozřejmě podíváme do systému. Přišlo tady jednoho z vás, děkujeme za zprávu a to je drsná nehoda. Vypadá to, že Ostrava má po delší době zase takovou trošku hromadnější záležitost. Před semafory na ulici doktora Martinka ve směru na Místeckou 5 aut v sobě.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Dvanáctka je tady, nevím, jak to máte vy, já zrovna za chviličku přecházím z rádia na oběd. Tak dobrou chuť, pokud se zrovna chystáte obědvat. A jak to vypadá na cestách, zásadní informace je taková, že ještě stále platí upozornění na nehodu, kterou potkáte, když jedete po D1 směrem na Polsko, tak na úrovni před Bohumínem, na úrovni Vrbických rybníků se zřeší nehoda nákladňáku a osobního auta. A nová záležitost, jak bylo před chvilkou tady nám někým z vás posláno, teď už to je i v systému, Ostrava, co to je Hrabůvka? No, ulice doktora Martinka, když jedete z horního velkého kruháče, na toho, na kterém se dělají ohňostroje vždycky na Silvestra nebo na Nový rok, tak směrem dolů na Místeckou potkáte nehodu 5 osobních automobilů. Už se těším na fotky, to bude stát za to. Fresh Radio.

0: sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imič a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Siesta. Siesta.

0: Jojo, to jsou Borci. Nádherný zpěv, skvělé vokály, výborné dechy a k tomu kapela jako hrom. Tak to byly Earth, Wind & Fire na Fresh Radio rok 78. Neuvěřitelné. Když jsem se ptal, jaká píseň by byla ta vaše oblíbená, tak nevím, co byste psali vy, co se týká globálně, co máte nejraději, ale když se mě ptali, kdykoliv a kdekoliv, tak říkal jsem, tohle je ona. September, Earth, Wind & Fire, jednoznačně za mě top, top, top. No ale nebudeme jenom vzpomínat v rámci dnešní siesty, protože tady máme i spoustu nových věcí. Jeden hit už za chvíli, co se týká nové provenience, ale ještě připomenu, že JJ před chvilkou odešel na oběd a udělal dobře, protože já jsem se před chvílí z oběda vrátil a to je ta horší varianta, když máte potom, když se tak nějak ukotvení v tom žaludku, se tvářit, že všechno je v pohodě. Tak já doufám, že ano, že to je v pohodě. Vy si dejte něco dobrého na zub a hlavně v klidu po obědě, žádný stres v práci. No a teď ta novinka. Tady je Sony Fodora a Libyanka.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Pátečtí Mozarti na Fresh Radio, společně s nimi Sean Paul, Clean Bandit samozřejmě. Teď je 12 hodin a 19 minut. Přátelé, vypadá to, že Ostrava se otřese v základech, co se týká zápasu. Pokud vás zápas zajímá, tak poslouchejte za pár minut naše rádio, protože v zápasnickém okénku prozradím detaily. Do té doby třeba Luta nebo Ray.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte pulari.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Klingande, tady je Fresh Radio 12.28 a když se podíváte do kalendáře, je pondělí, každé pondělí tady máme takové malé zápasnické okénko a je to i s pozvánkou, protože Ostravo zbystřete. Už 6. června se Ostrava Arena opravdu otřese v základech. Sokol Moravská Ostrava vás zve na prestižní zápasnický turnaj Ostravský Heitzmann. Do srdce našeho kraje míří opravdu špička evropské scény. Na Žíněnce se utká více než 250 borců z celé Evropy, kteří v potu a krvi svedou souboj o tituly šampionů. Navíc vás taky čeká špičkový sportovní výkon, neopakovatelná atmosféra a adrenalin, který v Ostravě jen tak nezažijete. Buďte u toho, když se bude psát opravdu historie. Ostravský Heitzmann 6. června, Ostrava Arena. Zapište se do kalendáře. A pozor, den před turnajem nám slíbil návštěvu ve studiu nám slíbili návštěvu ve studiu dvě výrazné ostravské tváře, konkrétně ostravského zápasu. Dalibor Vít a Richard Vavřička. 5. června v odpolední siestě na Fresh Radio. Tak já doufám, že se budete dobře bavit i v Ostrava aréně v rámci zápasu s evropskou úrovní. Za chvíli Super House Music, Jerry Ropero a teď

0: Jared Opero, Dennis the Menace, Corazo, tak tahle pecka mi připomíná Stodolní ulici v Ostravě v nejlepších letech, kdy jsme hrávali v barvách a roztáčeli jsme vinily i s tímto neuvěřitelným hitem. A třeba i tady ve Fabriku, že ano? Máte rádi divadlo a humor?
1: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
1: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
1: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Odměny pro malé i velké máme v nové vylepšené aplikaci.

0: zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Siesta.

0: Acromat. Za chvilku třeba Fatboy Slim featuring The Rolling Stones na Fresh Radio, ale teď něco pro čtyřicátníky. Speciálně tedy pro vás muži, chlapi, pánové, protože v hlavě je člověk pořád docela mladý, jen tělo občas po ránu připomene, že už má vlastní názor. To známe, že jo? Trochu záda, trochu koleno, trochu únava a najednou zjistíte, že třeba takové oblékání ponožek je vlastně takový malý test flexibility. Dneska jsem se dočetl, jak žít po 40 tak, aby naše tělo vydrželo dalších 40 let. Ano, představte si, že musíte ještě jednou tolik všechno zvládnout. A dobrá zpráva je, že nejde o žádnou revoluci, spíš o údržbu. Takže je to jednoduché a pořád se o tom mluví. Trochu víc pohybu, trochu svalů, méně nesmyslů na talíři, lepší spánek a prevence dřív, než nás k doktorovi dožene až strach. Takže to jsou čtyřicátníci, no a pro nás padesátníky, to jsem si radši ani nečet, vyšel článek nedávno s nadpisem, jo, poslouchejte. Proč muži v 50 tolik spí, milují sladké, pláčou a dělají kratší kroky. Bože.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud, když ji takhle poslouchám, tak nechápu, že má pořád smůlu na chlapy. Hlavně ten Ben Affleck, ten s ní jaksi tak trochu vytírá podlahu, jednou ano, jednou ne. Nedávno jsem se díval i na sociální sítě, Jennifer na sobě maká dře, vypadá neuvěřitelně a to už je jí fest přes 50, takže klobouček, milá Jennifer. No ale co si budeme povídat, tyhle ty dámy tohoto showbiznisu, to nemají vůbec jednoduché. Schválně, kdo by chtěl mít takovou ženskou doma? Ona by vás pořád nutila dělat něco, co jaksi není možné dělat, protože jste na nižší úrovni než ona, pokud teda nejste Ben Affleck, že ano. No, za chvilku budeme pokračovat, mám pro vás třeba, když se tak dívám, Eminema, Loud Luxury a spoustu dalších, jsme Fresh Radio, no a teď se mrkneme, jak to vypadá aktuálně na silnicích.
1: Doprava.
0: Jak už jsme připomínali, v ulici doktora Martinka v Ostravě havarovalo 5 osobních vozidel. Teď stále probíhá vyšetřování nehody, 5 osobních vozidel, to je tedy fest problém, počítejte s omezením. A ještě další informace o dálnici D1, je to 360 km ve směru na Polsko, taky jsme o tom informovali, že v tomto místě byla 2 havarovaná vozidla, respektive nákladák a osobák, policisté všechno vyšetřují a když se tak dívám, tak podle poslední informace je to zatím neprůjezdné pro nákladní auta, osobák by měli projet. No tak hodně trpělivosti, šťastnou cestu, sluneční brýle na oči, protože svítí to o 106 a šťastnou cestou.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz a navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
6: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Siesta.

0: Eminem. My name is, rok 1999. Mimochodem, už je to dědeček od loňského roku a taky je 18 let střízlivý. Emineme, díky za to, že jsi a bavíš nás stále. Za chvilku budeme pokračovat, máme pro vás samozřejmě i fresh tracky, jeden z nich chystám za okamžik, a to od kanadské party Loud Luxury. Mimochodem, tahle parta, nebo dvojice, to zkouší už dlouhou dobu, teď snad něco vydala dobrého, co by mohlo fungovat i v dalších letech. Uvidíme, protože když jsem se díval do análů, tak tady máme poslední hit zhruba v roce 2017, nebo takový, který letěl, jmenoval se Buddy. Tak kluci, ukažte se Zoharou.
1: Fresh Track, Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Posloucháte Fresh Radio, 13 hodin, 17 minut, třeba Lizzo, About Damn Time, za chvíli. No a teď se mrkneme na předpověď počasí, protože na Moravě a ve Slezsku to vypadá slibně. Minimálně tento týden budou skoro tropy, i když ve středu se malinko ochladí, tak pršet nemá, svítit slunce bude o 106. No a k tomu byste mohli zavítat do Dolních Vítkovic, protože J&T Banka Ostrava Beach Pro je na spadnutí, a to ve středu. Všechno začíná a potrvá až do neděle právě v Dolních Vítkovicích. Unikátní beach volejbalový turnaj, kde se utkají nejlepší světové týmy. A co je důležité, pokud chcete zamířit přímo do Dolních Vítkovic, tak tam bude fanzóna s programem pro celou rodinu a taky naše živé studio Fresh Radia. Super hosté, skvělá atmoška a k tomu přes vysílání zprostředkujeme to, co se děje přímo na místě. Takže nezapomeňte, festivalový, již volejbalový přehled začíná už ve středu a potrvá až do neděle v Dolních Vítkovicích. Tak ať žije!
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
2: Siesta a Radek Erben.

0: Fresh Radio, Nicki Minaj a teď bychom mohli dát odpolední tipovačku. Jasně, mířím na hokejové mistrovství světa, protože v šestém zápase se postavíme proti Norsku, které hraje docela dobře. Porazili Švédy a vůbec celkový dojem mají dobrý. No a pokud je dokážeme porazit, vyhneme se ve čtvrtfinále favoritům a navíc se nebudeme muset na vyřazovací zápas stěhovat z Friburku. To je taky důležitá informace. Tak co, v 16.20 začínáme. Jaký výsledek dnes tipujete? Dejte vědět.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: A buďme pozitivní, snad se ta naše forma lepší a lepší. Uvidíme, budeme všechno sledovat. No a teď k Madoně, protože ta vydá na začátku července nové album a tady je ta chuťovka, kterou už vám pár dnů hrajeme. I feel so free.

0: za chvíli třeba nový Calvin Harris a Jazzy, Satisfy, taky Diplo, no hraje ve vám pecku za peckou, tak nás poslouchejte i v pondělí odpoledne. Ale teď se pojďme podívat na akce, které se konají, tady třeba v Ostravě konkrétně, a dívám se, tady mám A4 a ta nestačí, protože je tady toho opravdu, jak se říká hezky česky, neúrekom. Tak se pojďme podívat na páteční akci Brut Art, což je móda, design a umění v Ostravě. Bude to taková zajímavá akce kreativity, spojení módních návrhářů, designérů, umělců a hudby. A cílem akce je podpora lokálních tvůrců a vytvoření prostoru, kde můžou představit svoji tvorbu. Tak nezapomeňte už teď v pátek Brut Art v Ostravě a to v unikátním prostoru Dolu Michal. Fresh Radio podporuje.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
10: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Skvělé. My si tady teď kocháme s Markem nad hitem Satisfy, což je Calvin Harris a taky irská zpěvačka Jazzy. Těšíme se na něho v létě na Beats for Love. No, bude to takové to tlačítko tady, za chviličku spuštěné, že když to zmáčknete, tak začíná léto. A Calvin Harris to opravdu umí. Co udělá, to je prostě neskutečně dobré. Na mě to tak nějak zapůsobilo, jsem plný dojmu a říkám si, je nejvyšší čas, abych se nerozplýval, abych to předal tady právě Markovi a Mikaeli, protože rychlá rota se připravuje a dívám se, že tady mají i třeba fajn poukazy na útratu v restauraci v hodnotě 2000 korun například, tak stačí poslouchat a určitě vyhrávat s rychlou rotou. Ono se to vždycky vyplatí, Fresh Radio nejenom servíruje ty super pecky, ale taky vám dává bonusy k tomu, ať se máte dobře. Za chvilku Gracie Abrams a teď Capital Cities. Hezké odpoledne.

0: Fresh Radio 1359, za chvilku aktuální doprava, boural se na Rudné, to vám řekneme v zápětí, ale ještě tady máme takovou zajímavou scénku, nevím, jestli Míša úplně stihne začátek vysílání, protože nastoupila do tramvaje s naším Honzou Pernickým. Co se tam děje?
1: Zkontrolovat vůz, že si musím zkontrolovat vůz, takže já bohužel nestihnu.
2: Já ti říkám, že kvůli tebe nestihnu vysílání, že to bude dneska na tebe.
1: Je to
2: ty jedeš jak šnek,
1: Honzo. To má 20 vteřin, tam si to napíš.
0: Jede jak šnek, Honza. Honzo, zrychli, ať to Míša stihne, protože já nemůžu mluvit 20 minut v kuse.
3: Doprava.
0: Teď už vážně, hlásíte nám čerstvou nehodu na Rudné, jak je světelná křižovatka u sjezdu na Místeckou ve směru na Porubu. Nedobrzdila dodávka a vlákla to zezadu do polského kamionu a všechny složky IZS jsou na místě. A teď ten samý posluchač, nevím, kdo nám to poslal, počkejte, já to zjistím, no nepodepsal se, se ptá, Honza dělá u dopravního podniku? Samozřejmě jezdí tramvají, tak se dívejte kolem, aby to do vás neflák taky. Ne, Honza jezdí opatrně, právě že jezdí jako šnek, ale Míša už je tady, tak všechno je sluncem zalité. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu, Radek Erben se loučí a rychlá rota je připravena.
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
8: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
11: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou.

0: máme pondělí 25. května po 14. hodině. No, já nejsem narkotická, doufám, teda ty doufám, že ty taky ne, ale jsem tady, takže rychlá rota a v plné parádě.
1: Při pondělku, hezké odpoledne i ode mě, je to neuvěřitelné, já jsem musel dneska Mikaelu hned okamžitě postavit za mix, aby mi zase neutekla, protože to víte, minulý týden, když mi zdrhla čtvrtek, pátek, jsem říkal, zemře od Dalai Lámy normálně nějaký bratranec a ona hned musí na pohřeb, jo, a zůstala tam celé dva dny. Já jsem nějaké záskoky měl, ale jsem zase rád, jako, že jsi tady zpátky.
0: No, tak já jsem se dozvěděla, jaké záskoky jsi teďka měl.
1: Já jsem teda praskal, no tak proč ne, měl jsem tady dvě nádherné holky, pokecali jsme co a jak, kde co a jak. A to, co Marsi řekla o mateřství, tak já jsem možná i rád, že jsi to třeba neslyšela.
0: Dobře, si poslechnu zpětně.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Tak si říkám, jestli to ten názor na mateřství od Marsy, jestli třeba to tebe nějak neovlivnilo, víš, jestli se mi nechceš svěřit.
1: Vydrž chvilku, prosím tě, asi potřebuješ tě nasadit sluchátka, já jsem tady
0: říkal něco důležitého. To nemusíš, na co nepotřebuješ přece sluchátka?
1: Já potřebuji trošku zeslat, jestli můžeš, co? Nechceš? Díky.
0: No takže?
1: Co jsi říkala?
0: No jestli náhodou to neovlivnilo nějaký tvůj přístup k tomu mateřství, když tady
1: určitě,
0: se dílel z Marsy.
1: Určitě ne, protože mě už je přes 50 a já nejsem Karel Gott, jo, takže jako pravdu ne.
0: No a mohl bys být taky Saudek, ten byl taky ještě v 70 nebo v 80, ne?
1: Dobře,
0: Máro, já nevím, nikdy
1: není. To jsou
0: nikdy
1: výjimky a pokud tam máš stejného, stejný, jak se to jmenuje, činitel, násobitel, jmenovec nebo něco, nebo tam se jedná o to, že prostě to byli umělci, jo.
0: Ty jsi taky
1: my normální,
0: umělec.
1: My normální lidi prostě to takhle nemáme.
0: Dobře, Máro, ale já jsem se dobře vždycky myslela, že jsi umělec.
1: Ty jsi umělkyně, ty. Ty umíš všechno a nic.
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
10: Rychlá rota. Marek a Mikaela. You're in tune to the sounds of the legendary triple platinum like Corrupt FM, Sigma, Danny Bird, legendary status.

0: Pravda nebo lež?
1: Naprosto skvělá pecka, nebe plné hvězd, mě to vždycky zní dobře do ucha. Jdeme na to, máme pondělí a hrajeme soutěž Pravda nebo lež. O co to dnes bude?
2: Taky mám ráda Coldplay, bych ráda tady taky ti řekla, jo, s tebou sdílela. Hele, my teďka budeme hrát v tomto týdnu o 2000 korun do sbírky, takže si můžete zase napapat bříška něčím velmi dobrým. A já mám otázku.
1: Ty máš otázku?
2: Já mám otázku.
1: Tak dobře, tak si to teda vyotázkuj.
2: Já se vás ptám, je pravda nebo lež, že Marek jezdí s tramvají u DPOčka? 77337 1036.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio. Gimme, gimme,

0: Pravda nebo lež?
1: Na tentokrát se nenechali nachytat.
2: A kdo jste to poslouchali, tak jste museli vidět, že už jsem se smál, když tu otázku pokládala, protože mě do dopravního podniku dostanou lidi, až budou krávy lítat. Tak,
1: No, Marek totiž dopravním podnikem ani nejezdí, jakože ne. By s ním jel tramvajkou, autobusem, trolejbusem, jako vůbec, asi nepamatuju za tu dobu, co spolu vysíláme, že by něčím takovým jel.
2: Je to ten poslední dopravní prostředek, do kterého bych vlezl, ano.
1: Tak máme tady nějaké hlasovky, ale tak já to tady pustím.
3: Je to lež, jezdí tam Honzik.
2: Jasně.
1: Honzik, ano.
2: Honzik s tvrdým, já.
3: Jinak ahoj, zdravím vás, samozřejmě vás zdravím.
2: Perfektní, no, moc krát děkujeme za pozdrav.
1: To nám chybělo, Adame, děkujeme velmi pěkně. Díky. Další hlasovka tady třeba taková.

0: Za 2000 korun do sbírky v tomto týdnu soutěžíme, gratulujeme. Takže gratulujem.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz

0: Milý Marečku, víš, na co bych se tě ráda zeptala?
1: Ptej se mi, na co chceš, já ti odpovím, na co já budu chtít.
0: Já jsem tě tak... Mi chceš urvat hlavu dneska. Já jsem tě tak strašně dlouho neviděla a neslyšela. Mě by zajímalo, co jsi tady vlastně ty 4 dny tak dělal bez mě. Tak celkově, jak jsi to prožíval, jaký jsi měl víkend, víš?
1: Prožíval jsem to všechno úžasně, bylo to skvělé, bylo to famózní. Chvíli si mi chyběla, chvíli si mi nechyběla a o víkendu ti možná něco řeknu v příští hodině, ne? Nebo počkej, ještě není, už nevím, kolik je hodin.
0: No za chviličku máme 3 a to ještě není teda ta příští hodina.
1: Já si právě pročítám recept na rybí salát bez ryby z kuřecího masa, tak já myslím, že v dnešní době už je úplně všechno možné.
0: Počkej, rybí salát z kuřecího masa,
1: ano,
0: no?
1: Falešný rybí salát z kuřecího masa, já prostě nevím.
0: Tak tady svět už není úplně v pořádku, já myslím, že mi to potom řekneš a přečteš nám to všem, ne? Co to znamená?
1: Zkusíme,
0: tohle
1: uvidíme.
0: Fakt neznám. Dobře. Je mimo.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Doprava.
2: Jdeme kouknout na cesty, pozor si dávejte na D1. A teďka je otázka, jestli to je ve směru na Brno nebo na Bohumín, protože se to tady trošku míjí ty informace, ale je to kousíček od outlet Areny Moravia, tam je dopravní nehoda dvou osobních automobilů a docela se to tam zcukuje, někteří psali, že je tam kolona už na 30 minut, tak se tomu místu vyhněte. Další dopravní nehodu ještě máme nahlášenou na trase Ostravice, Ostrava u obce Friedland nad Ostravicí, tam je havárie osobního automobilu do Svodidel, no a neprůjezdné je to pro nákladní automobily, i tam pozor.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: And the only prescription is more cowbell.
4: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
1: Kontaktujte polary.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.

0: Další hodinka rychlé roty odpoledního vysílání Frežráry a tohle byl Alan Walker a rituál. Mě by zajímalo, jaké jsou vaše rituály. Každý máme určitě nějaký jako rituál. Ano. Třeba ráno vstanu a nejdřív se potřebuju jako opláchnout a umít prostě a trošku fungovat. To je můj jako rituál a až potom. Aha. Můžu začít jako pracovat.
1: No tak to já nevím, já jsem jel až poledne, protože mě to připadá dřív jakože naprosto zbytečné, ale já od jisté doby, co mi přišel domů taková speciální tekutina, tak každé ráno vstanu a dám si panáka.
0: Jaká tekutina?
1: Dám si panáka speciální zázvorové šťávy.
0: Tak jo, tak to tě schvaluju, protože zázvor je fakt hodně zdravý a dobrý na imunitu, takže si myslím, že jako Marečku, ty už teď budeš pořád jako zdravý.
1: No, tak to úplně nevím.
0: Hele,
1: jako, já budu zdravý až do smrti, to je jasné.
0: No to minimálně. Hele, jak je to s tím receptem teda na ten rybí salát, kde není ryba, je tam kuřecí maso, protože no. To možná taky obsahuje nějaký rituál. Ono totiž tady jeden posluchač nám píše, ponořit kuře do hrnce s vodou aspoň na týden a to by bylo, aby se pak necítilo jako ryba.
1: Jo, takhle. Jako,
0: ne?
1: Já nevím, jestli dokonce po tom týdnu by kuřeti jako nenarostly ploutve, ale tam je ten recept úplně naprosto jasný, že prostě ty kuřecí prsa se vezmou a nějakých 20 minut se povaří ve sladko-kyselé vodě speciální a tím pádem to maso nasákne do sebe chuť toho sladko-kysela vlastně tak, jak máš ty rybičky. A když to povaříš a necháš to vychladnout, pak se to má nějak jakože roztrhat. Z moravanky se vyhodí nějaké chili papričky a vůbec papričky, aby to nestratilo na chuti. Udělá se prostě ten dressing a je z toho falešný rybí salát.
0: Tak je to v podstatě takový rituál. Nebyla jsem daleko od pravdy.
1: No. Jak říkáš? Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

0: Man I Need. To je taková romantická, pomalá písnička, přesně vhodná pro tebe, Marku, při pondělí.
1: Ano, ano. Já ještě stále relaxuji z víkendu, víš?
0: A řekneš nám už, co jsi dělal, nebo ne? Nebo si to dneska necháš pro sebe?
1: Já myslím, že každý normální člověk v sobotu ráno je rád, že se vyspí po práci, ale ti nenormální lidi, jako jsme my, máme budíka na 4:45 a jdeme pracovat.
0: No tak ty přes týden takhle brzo nestáváš, takže to vlastně není taková...
1: Já úplně ne, že bych z toho umírali ostatní, ale přijít tady do fabriku a demontovat zvuk, když ještě hraje DJ, tak to už se taky dlouho nestalo, jo, že vlastně jsme museli ukončit nějakou party, protože slyšet drum and bassové šílence ještě jednu, to je nějak jako skandování nějaké metalové kapely, tak jako dobrý. Takže vlastně jsme tady ukradli všechny zvuky,
0: co
1: tady
0: jsou. Jste to nebyla afterce takové vlastně.
1: No teoreticky, no. Takže jsme tady pobrali, co se dalo a jeli jsme vlastně, jelo se do Jičína na Šimonka, jelo se do Nové Karolíny, kde jsme stavili další věci pro Adama Pešla, jakože zvuk a tam se skákalo na motorkách, různé ježdění a prostě no šílenosti a pak ještě v rámci téhleté akce byl vlastně dole takový tuningový sraz dalších bláznů, tam byl další zvuk ještě.
0: Čekaj, to byly ty krásky na cestách? Jak se to jmenovalo?
1: Já vůbec ty názvy, já jsem to neřešil, protože já jsem měl odpoledne další akci, takže to všechno věděl jakože Martin Chlebou na Turda, protože Martin to moderoval nahoře a Turda dole, no a tak nějak jako jsem se pak zebral na akci, kterou jsem měl domluvenou, fičil jsem do Opavy, do jistého dvora, kde byla šedesátiny, tam jsem skončil o půlnoci, dostal jsem se ve 2 hodiny do lůžka a ještě Martin psal, že teprve končí, jo, a jsem se jakože chytil za hlavu a pak ještě Turda poslal nějakou fotku, že jde teprve valit ten zvuk dolů do těch garáží v obchodním centru Nová Karolina, takže asi výborné to bylo, no, taková... jo, tak krásky na cestách to byly.
0: No, non-stop práce a víš co, já si myslím, že jste byli nabití energií, protože u těch aut většinou bývají krásné holky, tak možná z toho důvodu jste potom nemohli usnout.
1: Jo, to je pravda, to nás úplně dobilo. Někdo zleva, někdo zprava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota! Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota. S Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: týdnu jsme tady stihli udělat rozhovor s Denisou Bertolkovou, protože už v pátek, teďka 29. května, tak budeme mít Brutart. Brutart, to je prostě kombinace umění, modní přehlídky, designu, no a bude to už v Dole Michal právě tento pátek.
1: No a je to třetí ročník téhleté akce, no a je to jedinečný večer a spojí dohromady modní návrháře, designéry, umělce a hudbu. Cílem akce je podpora lokálních tvůrců a vytvoření prostoru, kde mohou představit svou tvorbu. Taky jsem se vlastně ptal, o co jde, jak to jde, jak to bude fungovat, jestli tam budou nějaké stánky nebo něco, ne, a bude to v rámci módních přehlídek a komentovaných módních přehlídek, a když si budete moct s těma lidma přímo popovídat, můžou vám dokonce udělat nějaké návrhy, ne neslušné, ale samozřejmě na co se týče oblečení, no a domluvit se s nima, prostě vám to třeba i ušijou, že jo?
0: Dům Michal tento pátek, zastavte se, myslím, že lístky ne, mizí.
1: Nezastavujte se, je totálně vyprodáno.
0: No, já myslím, že teďka právě přidávali. Přidávali lístky na stání, takže mrkněte na ty stánky, na stránky brutartu.cz a tam se dozvíte, jak to s těma vstupenkama ještě je.
1: Víte co? Zkuste to. Dab FM anebo apka.

0: Já myslím, že všichni víte, že zítra hraje Baník. Ano, zítra hraje Baník proti Táborsku o záchranu v první lize. Jsem chtěl říct v extralize, pak jsem si uvědomil, že je to fotbal, no to je klasika. To jsem celý a Urbanec. No a už máme lístky s Lumírem Mořkovským, takže i my zítra zajdeme podpořit tenhle ten náš úžasný klub. A chtěl jsem říct jenom jednu věc, jo, za pár dnů, vlastně zítra je úterý a v sobotu se hraje odveta. Ta odveta v tom Táborsku se bude hrát na stadionu, kde pro baníkovské fanoušky, jo, dali prostě, jak bych to vyčlenili, 10% stadionu, jo, co se týče sezení, jako prostě vstupu na stadion. Víš, kolik je těch 10%?
1: Ne.
0: 120 lidí. Dovedeš si představit, že tam přijede 5000 jako do Prahy na Duklu? Já se směju, já jsem zvědavý, jak tohle to dopadne.
1: No, panik! Jelikož tam jdeš, tak jsem na to taky velmi zvědavá. Ne, počkej, budu první ruky.
0: Já budu doma, já budu jakože na stadionu zítra, ale ta odveta se hraje v tom Táborsku v sobotu.
1: Jo,
0: a tam vyčlenili pro Baníkovce 120 lidí, jo?
1: Tak nevím podle čeho budou vybírat, podle špejličky? Třeba?
0: Si podle občanky, si podle abecedy a skončíme u B.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
0: Fresh Radio.

0: Za malou chviličku tady máme, sejdeme se na Freši, protože je pondělí a vy víte, že při pondělku my to přece jenom trošku zkrátíme tady tu naši rychlou rotu. Nicméně kluci pro vás stoprocentně mají kvalitní náhradu místo nás. A to tady Radek a Jirka, protože vždycky si povídají s významnými hosty.
1: Jo, a dneska mají velmi významného hosta. Jo, a tím jako práskanem, že to je repríza, protože tady mají pana Krhota, Jirku Krhota, takže se budou bavit určitě o muzice a o nějakých dalších věcech.
0: Za malou chviličku také doprava, pokud vy víte, že se na cestách děje něco neobvyklého, tak nám prosím napište, ať to máme úplně z první ruky.
2: Fresh!

0: Rychle info od vás. Vyhněte se Rudné, a to obloukem kolony z obou stran ve Vítkovicích, a hýbe se to strašně pomalu. Dopravní nehodu máme nahlášenou také ve Frenštátu pod Radhoštěm u městského úřadu. Tam si dávejte pozor, vypadá to, že ta silnice je trošku nepřehledná a nejspíš neprůjezdná částečně. No a poslední dopravní nehodu máme nahlášenou v Háji ve Slezsku, a tam teda velký pozor, protože probíhají záchranné a vyprošťovací práce, srážka osobního automobilu a cyklisty.
1: No tak to je v Háji. Máme po 16. hodině, za chvíličku sejdeme se na Freši. Jirka a Radek a jeho hosté.
0: My dva hosté. Zítra.
1: Zítra. Čus, 14. Bambus. Mějte se hezky, ahoj.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Stegosaura!
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí, jde k nám.
9: Jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
11: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
12: Moje auto mě reprezentuje.
13: Automička IMO.
12: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
13: Automička IMO.
12: Perfektně umyté auto od 109 korun.
13: Automička IMO.
12: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
13: Automička IMO.
12: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
14: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
15: Co se mu stalo?
16: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
17: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte pulary.cz.
12: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
14: Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnes je naším hostem ostravský bavič, muzikant, textař a skladatel, který spojuje humor s písničkou. Vystupuje taky sólově i ve dvojici Krhut Kozub. A kdo ví, možná dnes dojde i na kytaru. Jirka Krhut je ve studiu. Jirko, vítej, ahoj.
2: Nazdár, zdravím všechny posluchače Rádia Fresh.
3: Ahoj Radku, ahoj Jirko.
2: Já jsem jenom kluci, hned do toho skočím, jo. Jak se říká, kdo jsi, jo, takže prostě, když někdo pochází z Ostravy, tak si prostě ostravský bavič, to jo. Když někdo je z Brna, tak je brněnský, prostě, jo. I když má třeba celorepublikový zásah. Když je někdo z Prahy, tak nikdy neřekne pražský herec Martin, jo, nevím. Řeknou vždycky český, že?
1: To je pravda, takže musíme říct moravskoslezský bavič.
3: A nebo národní.
2: Ty jo, národní bavič, to už zní jako národní umělec a to už se trošku bojím.
1: To už tady bylo.
3: No ale pojďme se vrátit na začátek, rok 2019. Mistrovství světa v parahokeji a ty si tenkrát složil poměrně úspěšnou píseň. Jak Jirka Krhut fungoval profesně a lidsky tady v tom období?
2: Já už jsem ale 4 nebo 5 roku se živil jenom showbiznisem, takže se, ty jsi říkal na začátek, ten můj čistě showbiznisovský směr nabral k otáčky 2.15, kdy já jsem začal hrát vlastně v Heligonce. A 2.15 jsem skončil i se svou 20-letou tehdy, teď to zní jakoby přítelkyní, že? Ale řeknu z profesí a to je učitelem angličtiny. Já jsem učil na vysoké škole.
1: Angličtinu si pověsil na hřebík, věnuješ se od 2.15 showbiznisu. 2.19 jsme spolu byli na tom mistrovství světa.
2: Ano, zpívala celá hala.
1: Zpívala celá hala a já vím, že tehdy to bylo něco, co... Myslíš si, že tě to nakoplo a že jsi řekl, jo, to je ten moment? A nebo už to bylo předtím?
2: No, už jsem to měl předtím, když se postavíš, já jsem to měl fakt předtím v té Heligonce, když jsme hrál v kabaretu Bo a nakoplo mě to, že mě smetla vlna smíchu ze strany jako těch diváků na... jako reakce na mé věci vlastní. Jo? Já jsem tam říkal nějaké básničky, dělal jsem si nějaké fóry, měl jsem takový stand-up a to bylo 2.16, jo? Tak tam byla taková ta první ukazatel, a který mi řekl, tak tady je tvé místo a tam jsem chtěl zůstat. To v roce 2019, to mě už potom, už jsem byl takový rozjetý a mě to jenom utvrdilo, že vlastně můžu napsat, nechci říct hymnu, ale písničku parahokejistům a to je totiž vrtkavé téma, že? Jako, tak samozřejmě můžu být patetický, ale já prostě jsem bavič a umím napsat i smutnou píseň, ale nebudu dělat smutnou hymnu, jo? A teď se dostaneš do toho tématu, kdy máš vlastně mít hymnu, máš tam ty parahokejisty, kteří... No, a takže já jsem vlastně s nimi musel probrat, na jaké téma to může být a nechal jsem si od nich dát svolení, že to může být vtipné. A oni mě přesvědčili hned tím, řekli, no my si za sebe taky děláme legraci. Já říkám, fakt, a jakou třeba, nebo... A oni říkali, tak my jak hrajeme, tak říkáme, normálně by si hodit nohy na střídačku, že? Takže... A v tu chvíli jsem úplně cítil, že mám zelenou, jo? No a jak Radek sám říká, ta hala, tam bylo 10 000, to bylo velkou návštěvnost tehdy. Tak to zpívali všichni, to para hokej, para škole, tu kytaru jsem tady, víš, už jsem to mohl zahrát kousek.
3: No, už to mohli.
2: No, vidíš, to jsme mohli.
1: Ale my tady tu kytaru máme, tak já myslím, že za
2: to tam si hned, co? Kousek.
1: To tam
2: si hned. Kousíček aspoň, ne?
1: No,
2: jasně.
3: No, když jsme nakousli ten para hokej, ty jsi s para hokejistama nějakým způsobem už byl v kontaktu, anebo tě právě strhla ta atmosféra mistrovství světa a to byl ten poput, proč se s tím spojil?
2: Já jsem se vlastně dostal k tomu úplně nějak náhodou právě přes Jirku Schindlera, který je vlastně prezidentem toho parahokejového.
3: Jsme tady měli taky.
2: Fakt, Jirka. No. Mimochodem byl jsem teda na tom filmu a bylo to úžasné. Trošku mě tralo, že tam nedali moji hymnu, že? Která byla velkou součástí, ale byl tam jiný příběh, tak dobře, odpustil jsem klukům a jedeme dál.
1: Teď jsem se díval na ČSFD, on se s tím Jirka chlubil, 80%. Ano. ČSFD, 80%.
2: Jirka Schindler, že to má...
1: Ten film neporazitelný.
2: No, ale mně se to líbilo. Viděl jsi to? Ne.
1: Já mám jedno velké mínus, ne.
2: Ne.
1: Já jsem byl na světové premiéře, ale neviděl jsem to, protože jsem byl kolem, ale neviděl jsem ten film. Takže doporučuješ i ty.
2: Jo, je to fakt super. Já jsem se bál, že to bude nějaký takový jako hollywoodský, znovu použiju to slovo patos, ale bylo to super, protože to bylo postavené na pravdivých příbězích. Třeba jak přišli ti kluci o ty končetiny nebo něco, já nevím. Bylo to fakt jako zvláštní. A hlavně, jak se jmenuje, Trojan a Hynek Čermák, jako Ivan Trojan, to je prostě záruka. No.
3: Extra klas.
2: Super to bylo. Takže jsem jenom si odpovídám, neznal jsem se s klukama, poznal jsem se až tam. Do dneška se potkáváme třeba na hokejích a takhle, tak se zdravíme, je to super.
3: Dámy a pánové, posloucháte Sejdeme se na Freši a když vydržíte ještě chviličku, podíváme se na to, jak vzniká taková píseň, ze které se stane hit.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Naším hostem je dnes Jiří Krhut a Jirka nám před chvilkou říkal něco o hymně na parahokej v roce 2019 a je fakt, že spousta našich posluchačů ani neví, jak to znělo. Jirko, a ty jsi slíbil, ty tady máš kytaru, že bys nám to mohl alespoň částečně přiblížit, můžeš?
2: Kousíček, dám dvě sloky a kousek refrénu, jo? Ten bude úplně stačit.
3: Pojďme chlapi, jdeme na ně, nabrousíme ty své sáně, vymeteme v bráně rohy, když to nejde mezi nohy. Parahokej není hračka, žádná trapná pobovačka, jedem bomby, jedem pecky,

0: Jedu makám, suší pára. Oje! Para hokej, para hokej, para hokej, para, para. My jsme Češi, nebudem se s nikým párat. O, a počkej, víš co, je dobrá vlastně poslední sluka. Bojujeme, i když víme, že to celé odsedíme, ale nás ten para hokej těší, my jsme borci a jsme Češi.
1: Pěkně, pěkně. To chce potlesk. Jako bych tam byl. Úplně jsem si rozpomněl na to, jaký to bylo v roce 2019 tady v Čes aréně nebo Ostravar aréně na mistrovství světa. Jirko, pověs mi, jak vzniká takový nápad na hit při cestování, v hospodě?
2: Sedíš nad pivem a dostaneš zelenou, to znamená, než zelenou jako panáka, dostaneš zelenou psát, o čem chceš, ale ne. Já jsem to opravdu napsal za 20 minut asi v hospodě, když mi zavolali, jo, tak se do toho pusť. Tak už jsem byl tak nadržený, že jsem měl takové nějaké nápady, tak jsem si dal normálně dvě plzničky a bylo to tam.
1: No a ty říkáš za 20 minut, je to možná ně, kdyby si měl jako víc času a potřeboval si ten hit napsat.
2: Tak to třeba nepůjde.
1: Tak to nenapíšeš.
2: Ale já mám, hele, já beru obecně skládání jako řemeslo, teď já jenom posluchačům řeknu, že vedle se málem vybolila nějaká prostě Eiffelova věž, ale beru to jako řemeslo, to znamená, mám nápad a já si s tím nápadem hraju a jestli mi to vezme den, dva, hodinu nebo měsíc, třeba dělám písničku, ale mě to musí bavit a jestli mi to baví, já v tom zůstanu a třeba z toho vznikne hejda, třeba ne.
3: No a pojďme teď k tomu biznisu jako takovému, protože ty máš třeba zadání od někoho, že musíš vytvořit nějaké hity pro nové album, anebo na tom třeba ty i se Štěpánem pracujete dobrovolně a řeknete si, teď jsou nápady, teď to dáme nahromadu a uděláme z toho třeba album.
2: Tak takových těch písniček jako, nebo jsem s tebe cítil, že se ptáš na zakázku nějakou, tak je rozdíl, když třeba dělám písně pro divadlo, tak to přímo máš scénář a musíš vědět, jako jak jedeš v tom scénáři, že jo? Takže to. Když dělám, já vlastně píšu písničky hlavně sám sobě a když potom zjistím, že by to sedělo, ne že mě to nesedí, ale že to někomu jinému může sedět líp než mě, tak pak to dám až. To znamená, já primárně tu píseň píšu pro sebe. Samozřejmě pokud bych to, teď se zmínil o Štěpánovi Kozubovi, samozřejmě pokud já tam jde hlavně o text, pokud já ten text zaměřím tematicky tak, že by se ho to nemohlo ani trošku týkat, to je třeba píseň, když jsem zpíval, měl jsem radost, že jsem nemusel jít do průvodu mávat, jo, tak to jsem mu jako asi nemohl, že ho dát. Takže já vždycky musím jenom dávat bacha, o čem to je. A až když se mě to, nechci říct nelíbí, ale cítím, že se to může líbit víc někomu druhému nebo z úst druhého, tak to dám. Nedělám to tak, že bych spekulativně psal pro někoho.
1: No a kolik takových hitů nebo možná písniček si celkově napsal a kolik jich je ještě v šuplíku?
2: Ježišmarja, ale nevím, co je hit, ale mám na OSE, na Ochranném svazu autorském, mám registrováno asi nějakých 250 písní, nějakých textů. A v šupliku mám něco a já si jenom vzpomenu na slova z jedné písně Jarka Nohavici. Ještě tolik písní udělat je třeba, ještě tolik básní udělat je třeba. Já mám toho tolik, já mám doma nástěnku, já jsem totiž systematický člověk, jo. Já nejsem takový rozevlátý nějaký umělec, který prostě když přijde muza, tak přijde a když nepřijde, tak prostě budu půl roku chlastat. Já mám doma nástěnku, kde mám napsané nápady přišpendlené a já prostě vím, na jaké témata chci ty písničky napsat. A mám i v telefonu různé rozespívané písničky, no. Takže takhle funguje.
3: No a jak funguje Jirka Krhut, co se týká manažera, ceny za vystoupení a dalších věcí, tak na to se zeptáme za chvíli.
0: Přejdeme

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle. Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.
5: Oh my

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Naším hostem je Jirka Krhut. Jak už jsme před chvilkou avizovali, chtěli jsme se zeptat možná na citlivé téma, a to je cena za vystoupení, že by, manažer, odříkání vystoupení a podobně.
2: Jirko, cenotvorba.
1: No cenotvorba, to nás taky zajímavá. To nás taky zajímá, protože jsme tak trochu i biznisový podcast, ale pravda, na kytaru nám tady ještě nikdo nehrál. Hele, manažer. Máte manažera nebo si všechno řešíte sami? To znamená, dneska jsem v Kolíně, zítra v Praze, pozítří v Ostravě.
3: Radku, poprvé v životě, tak já jsem bohužel minulý rok přišel o svou manažerku, která odešla, kterou jsem měl, Editu Kozinovou, která mě vlastně 6 roků se o mě starala, starala se jak o mé solo projekty, tak i o projekty Krhut Kozub. Teď mám prostě, kdybych udělal vánoční večírek, tak já tam mám asi 15 lidí, protože mám jakoby dvě agentury. Zatím ještě agentura, která dělá moje solové projekty, Applause Booking, a potom agentura Saša a Scarlett, a ta dělá Krhut Kozub. Pod tím je samozřejmě ještě marketingový analytik Facebooku, mezi tím je ještě moje asistentka, koordinátorka, která to všecko, protože já bych zbláznil, jo. Takže takhle funguje, má jakoby firma, nebo můj produkt Krhut Jiří pod sebou zaměstnává asi 10 lidí, jako ičaře. Nebudu ještě do toho, ale no, máš otázku.
2: Ne, jenom se chtěl říct, že je to docela jako velká firma. 10 lidí, ještě mě zaujalo facebookový manažer, nebo ne, analytik
3: ano,
2: Facebooku.
3: Ano, to je marketingový jakoby specialista, který já prostě nenechávám nic náhodě, a ten Facebook, čím máš více sledovatelů, já mám nějakých přes 55 tisíc nebo kolik, tak on, když tam cokoliv hodíš, tak on ti to dusí, protože ví, že kolik, jaký to může mít dosah, což je jako paradoxní, ale chápu, to je prostě tool, jakoby business, jako marketingový tool.
2: Jak jasně, nikdo to jako nechce dělat zadarmo fůzovka.
3: Ano, nějaký nástroj. A já prostě dávám měsíčně třeba přes 10, 15, 20 tisíc do Facebooku, abych jako se ta reklama, kde hrajeme my, třeba i se Štěpánem, kde hraju já sám své koncepty a své variete, tak aby se dostalo na ta správná místa. A byl bych hloupý, kdybych prostě nezainvestoval do toho, protože se mi to 10-20krát násobně vrátí zpátky, jako jo, za to jedno představení. Takže je to třeba, a pozor, jsou to věci, kterým ani nechci rozumět. Jak mi ukazoval, kde se dává ta reklama v tom Facebooku, na business suit a tak dále, pod tím, to jsou takzvané dark posty, jo, to vůbec nemá s tvým profilem nic společného, a aby to mělo zaměření, tak já jsem říkal, ale tak to já ti budu platit a ty si to jako dělej, jak potřebuješ.
1: Tady Jirka Kratochvíl, myslím, ano, teď kolega, ano. Ten se v tom vyžívá, tak ten kýve hlavou, já jsem taky v tomhletom trošku jako neúplně osvícený a like, i když tomu jako částečně rozumím, ale ne tolik. No ale ta cenotvorba, to jsme tady trošku nakousli, jak se dělá obecně, když to chceš vysvětlit někomu, kdo by třeba chtěl se živit hraním na kytaru a zpívat. Jak se to dělá?
3: To se dělá tak, jaký máš pocit z toho, jak moc bys chtěl za tu hodinu nebo hodinu a půl představení mít. Takhle, jsou dvě varianty. Je logické, když jedeš někam do kulturáku, tak můžeš samozřejmě říct, já si ho pronajmu, musíš si odečíst ten pronájem, musíš si spočítat, kolik lístku. To mi přijde taková nejvíc fair kapitalistický způsob podnikání. Jako já jsem kapitalista, já nežiju z žádných grantů, je mi to vlastně odporné, pokud to není do vzdělání. Třeba, tak jinak je mi prostě jakékoliv investice grantové do nějakých osobních, do nějakých soukromých firm, mi přijdou úplně šílené. Takže já prostě tak jsem jel na turné do Austrálie před dvěma rokama, jo? Projel jsem 7 měst a bylo to čistě bez grantu, prostě jenom na mé náklady, které se mi vrátili zpátky, a všichni jako, tak co ty si dostal od České republiky, nějaké grantičky, co? Nebo jsi takové, běžte do prčic, víte co? Takže já mám rád takové to kapitalistické. A teď se vracím k tomu kulturáku. Takže prostě si buď pronajmeš kulturák, zaplatíš za něho 120 tisíc za to pronájem, a teď si tam vybereš 500 lidí, řekneš, tak vstupně, tak kolik by tady mohli v Kopřivnici dát, 600, jo, tak si to každý spočítá, odečteš osu, odečteš náklady, odečteš něco, to se zbyde, tak ti zbyde. Pak hraju samozřejmě firemní akce, a tam už jsem na sebe trošku přísnější, co se v tom, protože nechci hrát jako tolik, ono to není ani moc vděčné, ale je to zase výzva hrát firemní akci, možná Radku, ty jsi mě viděl na nějaké firemní akci, a já řeknu k vám, kluci, tak, jako na firemní akci vlastně je nevděčné trošičku hrát, protože ne všichni čekají, že tam vystoupíš ty, ne všichni tě znají, ne všechny musíš bavit.
2: Není to ten hlavní hřeb večer,
3: no, ne, nekoupili si na tebe lístek a nečekají, že se jdou bavit, jo. Oni

0: je fakt, že ty jsi strhl i tím, jak vypadáš a co u toho děláš.
1: A já si jenom pamatuju, my jsme bavili, ale tak já si úplně pamatuju, jak jsem tam zašel ještě tehdy za manažerkou, za Editou a říkám, tam ti lidi u toho stolu, chápeš to, to byla tak, taková legrace, co jsem dělal, tam jsem ptal, a oni tam je pořád tak čuměli a Edita, to byli Francouzi, já říkám, uf, tak to jsem si teď úplně ulevil, že mi nerozuměli.
2: Já jsem chtěl říct, Radku, ty ten kontakt určitě ještě máš a čekáš na provizi teďka.
0: Přesně tak,
1: my
0: ano.
1: My si zatím vyřizujeme provize úplně normálně.
0: Jo. Dohodíme vystoupení do Holandska, tak, bude provize.
2: Když jsi zmiňoval ty firmní akce, tak funguje třeba cena jako nějaký filtr, kdy ji nastřelíš schválně, kdy nechceš odmítat, ale zároveň řekneš takovou ano. cenu, kdy...
1: Ne, mám tam nějaké rozmezí, ale takhle. Já se za poslední 3-4 roky, kdy je ten těch poptávek víc a víc a víc a víc, tak já mám rád svůj volný čas. A já to se snažím zvyšovat tu cenu a kdo ji dá, tak ji dá. Nemusím hrát 20 představení za měsíc, mně stačí prostě 10, z toho třeba 2-3 firemky, protože to je fakt nápor, ty firemky. A radši si ty peníze potom budu mít v tom volném čase jak užít, než abych prostě, jo, takže zvyšuju cenu, kdo si mě může dovolit, ať si mě dovolí, já strašně rád zahraju kdekoliv. Já jsem hrál tak bizarní firemky, přísám. A tak těžké publikum kolikrát, jo. Takže mě už doufám, musím zaklepat, nic nepřekvapí, i když možná je to výzva samozřejmě. Teďka, kdo mě poslouchá z nějaké bizarní firemky.
0: Hlaste se, už na vás čekáme.
1: Ale mě baví vlastně to, že já můžu přijet na místo s třemi různými nebo čtyřmi různými projekty, že? Varieté Krhut, Krhut koncert, Krhut to nevymyslíš, to je takové one man show, jo. Pak ještě samozřejmě se Štěpánem jezdíme firemky a ty jsou ještě trošku hodně, co se týče peněz jinde.
2: No my jsme to trošičku nakousli a v tom posledním bloku se podíváme na to, co čeká Jirku Krhuta v roce 2026, možná 27 a na co se můžeme těšit.
3: Sejdeme se na Freši.

0: jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Sejdeme se na Freši dneska s Jirkou a Radkem, ale také Jirkou Krhutem. Mě by zajímalo, jaká skladba dneska na koncertech funguje nejvíc? Co je takový ten otevírák, který všechny roztančí, rozespívá, rozvlní?
2: Jo, takhle. Hele, já se vždycky rozhoduju, jestli ten koncert, který hraju, začnu něčím legračním nebo něčím smutnějším. Když hraju v Ostravě, tak zahraju Ostravo Něžná, to je taková... Ostravo Něžná, cigánko uplakaná, pálenko režná, milenko nezadaná. Jo, to jsou takové toto. Když si vesele, tak začnu s písničkou Drogy, drogy, drogy, kde rovnou vtáhnu lidi do toho, abych zjistil, jestli něco jako tam fičí mezi nima, jo? A já prostě každou sloku zpívám pod vlivem úplně jiné drogy, jo? Takže mám třeba před hospodou stádo volu a já mezi nimi jsem propad alkoholu, unesu ten tlak a tihu, jo? Teď dělám prostě, a lidi zpívají se mnou refren, jo? Drogy, drogy, drogy, drogy, drogy, drogy. A pak samozřejmě zpívám třeba o kávě, jo? Nástřelený jsem jak broky, denně 8 litrů kávy piju celé roky, kdo chce vydělat, ten chvátá, běhám-li tam, poskakuju jako surikata. A pak se dostanu ke koksu, dostanu se prostě ke všemu, k trávě, jako jo. Takže to se zabírá.
1: To je firemní akce, jo, koncert, jo.
2: Ale vlastně, já musím dávat bacha, já jsem rád, když jsou lidi na houpačce, to znamená emoční houpačce. Já udělám nějakou legraci, se směju a pak dám třeba něco, kde se zasní nebo prostě popláčou, no.
3: Prosím tě, rok 2026, nějaké nové projekty, my jsme viděli, že třeba je i nový videoklip, kde hraje Tereza Rampa, nebo ano, přímo ano. Pro ní si dělal ten videoklip?
2: Ne, to jsem dělal pro sebe, já mám desku Zatahuj pupek, kterou jsem vydal minulý rok a... nebo možná předminulý, už nevím, minulý rok, ano. A na právě na tu stejnou jmenou píseň Zatahuju pupek jsem udělal klip a Tereska to pro mě prostě natočila. Bylo to úplně super. Já myslím, my dva si spolu strašně rozumíme, když jsme jako i mimo jako nějak kameru, to jasně nedělám jako před kamerou, ale prostě v osobním životě se fakt smějem, takže to tak sedlo, to nahrávání, natáčení bylo úplně legrace. No. Takže 2026, klip už byl, 2026 mě čeká zase hraní na Shakespeareovských slavnostech, já tam hraju ve hře Večer tříkrát, vyhraju Šaška Feste, co jiného, že jo, já jsem takový šašek s kytarou, Šaška Feste. Potom nebudu prozrazovat konkrétně, ale pro jeden velký, jakoby, jednu velkou televizní, jako známou talk show připravuju takový anniversary, jako výroční pořad a bude hodně postavený na mě, takže v televizi se taky objevím. A... co tak prostě, já mám spoustu variety, hraju po celé republice, mám radost z toho, že se to začíná, prostě Praha se vyprodává, dokonce tam v Praze na divadle Bez zábradlí, tak tam hraju se svým novým projektem, jako To nevymyslíš, se to jmenuje. V Kalichu hraju vlastně to variete, tak tam mám nějakých 5 představení, 4 představení. Mám z toho radost, že tam prostě na to chodí lidi. Jediné místo v republice, ale tam nás asi neposlouchají, je šílené, co se týče kultury, kluci, Plzeňsko. Jak se bavíte s kýmkoliv, tak v Plzni. Víš proč? Oni tam dostávají velké příspěvky na kulturu, jo? Tam je všechno zadará. Takže tam ti lidi chodí na náměstí se dívat na ty kapely, jako a dívají se. Kdokoliv z mých kamarádů kapel tam hrál vždycky, tetiške tam vyprodat tu Plzeň, člověče.
3: No jo, ale my máme podcast na Spotify a určitě i Plzeňáci si to pustí.
2: Já zdravím Plzeňáky a nebuďte tak němečtí a začněte dělat nějakou kulturu.
1: No ale tak, jak jsme tě poslouchali, tak máš to rozstřelené mezi různé formáty, jsou to nové věci, které chystáš. Jo. Je přece jenom něco, co na trhu je, je to taková novinka a ty bys si to chtěl ještě vyzkoušet?
2: Na trhu je to, že existují skvělé jakoby seriály a já mám chuť zaprvé napsat jeden seriál, mám to tak jako v hlavě pořád, a potom takové lehké monodrama, jako já sice to varieté Krhut je, divadlo jednoho herce, je tam 10 scének, ale není to takový ucelený jakoby děj, jo, jsou to rozsekané na několik skečů. A já mám chuť si udělat takové prostě svoje vlastní monodrama, ale k tomu třeba dospěju, jako no. Ale určitě ten seriál, a mám tolik kamarádů herců, kteří mi říkali, že mi tam zahrajou, tak to bych byl blbec s prominutím, kdybych jim neřekl, a to jsou áčkoví herci, takže musím se do toho pustit.
3: A my jsme tady měli áčkového umělce, Jirka Krhut.
2: Chodil jsem do áčka, ty jsi chodil do čeho?
3: Já jsem chodil do Bčka.
2: No, takže si
3: Bčkový. To máme spolu, my jsme ti Bčka, kteří spovídají áčkové umělce. Ne ostravské umělce, ale umělce.
2: Ano,
3: to je krásné. Už to budeme říkat a zdravíme do Plzně speciálně.
2: Taky zdravím a neberte se tak vážně, v klidu.
3: Naším hostem byl Jirka Krhut. Jirko, moc děkujeme za návštěvu. Ať se daří nejenom tobě, ale všem projektům, které děláš. I se Štěpánem i sáma. A zase někdy příště. Ahoj.
2: Děkuju, já děkuju za pozvání a ať se daří rádiu Fresh.
1: Poslouchejte dál, sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši. Připadá vám, že máte malý byt?
4: Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Fresh Radio. DAB FM anebo apka Fresh je všude.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Předem se omlouváme všem těm, kteří poslouchají nedělní reprízu. Můžeme totiž říci, že dnešní premiéra s datem 25. května roku 2026 hitparády Extáze Music Chart bude věnována poslednímu zápasu skupiny v mistrovství světa ledního hokeje, protože i takhle pro vás, kteří třeba nemáte televizi, budeme sledovat to dění a mimochodem jako ve čtvrtfinále jsme, tam už to máme dáno a psáno a teď už se bude bojovat, jak říká můj kolega Dale, který vás tímto zdraví, že jo?
1: Ano, vítám tady všechny posluchače Fresh Rádia.
0: Tak o co se dneska vlastně hraje teda?
1: Dneska se hraje jakoby určitě o medaily ne ještě.
0: Tak určitě.
1: Ale já taky myslím, že to není ještě úplně poslední skupiny. Ještě nás to nejtěžší čeká právě.
0: Kanada? Jo, javorové listy.
1: Takže to je předposlední zápas.
0: Předposlední, pardon.
1: Nemýlím, ale nicméně myslím si, že to čtvrtfinále už tam asi jistotka
0: je. Čtvrtfinále je jisté, to je jisté, ale teď je to o té pozici, jestli třeba budeme hrát proti domácím Švýcarům nebo ne, že jo?
1: Jo. No, tady dneska je docela důležité, ono, jako dneska bychom měli vyhrát, aby jsme měli ty lehčí soupeře.
0: Už hrajou?
1: Už hrajou.
0: A skóre?
1: Nevím, jestli to říct, no, tak jako...
0: Nekecej, oni prohrávají. Aj, počkej, kolik, jaký je čas? 6. a 7. minuta?
1: No, počkej, ono už bude první třetina asi pryč a teď je pauza, jo.
0: Pozor, hrajou o 9. minutu první třetiny, tam se odčítá, že když se díváš na tu časomíru.
1: To jo, ale teď to strašně poskočilo, tak já myslím, že se díváme teď na...
0: Jo, repríza první třetiny. Ano, 2-0 už prohrávají, koukám, no tak to je repríza. No,
1: takže zatím nejsme úplně aktuální, protože je asi pauza.
0: Je asi pauza, tak radí. No, tak hoši, dejte nějaký ten gol ještě teda v tomhle záznamu.
1: Ale přesně, když se páš jako a přečteš to skoro od spod 2-0, tak to je přesně číslo, které dělá 20 dohromady a to je přesně počet našich skladeb, které dneska odehrajeme v Extázi Music Chart.
0: Začneme tou 20. Marshmallow, Thomas Z. Where we go, ne? Kam jdeme? Where we go? Kam jdeme? No, jdeme do hitparády, že jo? Tady ho máme, Marshmallowáka.

0: 20, tam byl Marshmallow, Thomas Red a Where We Go. A já vím, že my jdeme do čtvrtfinále, tady v hokeji.
1: To bylo jako krásný tak country, že se podle.
0: Já jsem tě jenom ten hokej jako doříct, že mezi tím, co my jsme tak jako sledovali sestřih první třetiny a tam jsme zjistili, že to je sestřih teprve, že to nehraje živě, tak víme, že do druhé třetiny naši nastupují zatím s nepříznivým skóre, ale snížili 1-2.
1: A přesně teď začala druhá třetina, takže držíme palce a aspoň, že Češi zjistili, že brankář Norska je jde prostřelit. To jsem trošku rád. Jako. Víš, jako, že ten jeden už tam jako
0: spadl. Pukem, myslíš, jo? Ne, nějakou zbraní.
1: Někdy, někdy prostě při těch zápasech, obzvláště českých, mi přijde střel hodně, ale prostě to tam nespadne.
0: Tak to víš, no, tak co už, no. Ona ta branka je malá, ten brankář je velký.
1: Ty brankáři jako vyrostou, mi přijde.
0: Jo. Já jsem říkal, že jako největší tah světový by bylo tahat nějakého sumo zápasníka do hokejové branky. No, tak tam to, to nemusíš být ani hráče prostě.
1: Vím, že v hodně sportech se řeší jakoby to oblečení, co máš na sobě, že nesmíš mít uší, širší kombinézu někde při lyžování, abys nebylo nějakou desetinu rychlejší. A teď nevím, jak je to v hokeji, jestli ho tak jako přeměří, jako jestli, hele, ty rakama už máš ale moc.
0: Co no, tak děle, jako že? Co, no tak jako jak si narostl, tak tam dej, že jo. Hele, prostě nesmíš tam ležet, že jo, celou dobu, takže i ten sumo zápasník by prostě musel být na těch bruslích, ale uznej, on udělá úkrok a prostě vykryje to, no jako co, no.
1: Tak jenom tak, jako ten těhotenský
0: míček, jo, takový. Přičapice a nevím, jak by ho jako teda prostřelili, ale mám jako takový, jako jo, zdravíme Alojza Hadamčíka, šéfa Českého hokejového svazu. Já vím, že jako pan Rulík končí teďkom, jo, že to je jeho poslední mistrovství, ale a novému trenérovi může třeba doporučit, ať se jako koukne v nějakém třeba českém sumo svazu, že?
1: Nějakém jako objemném brankáři. No nicméně, aby jsme se vrátili taky k hudbě, o které dnešní extáze Music Chart určitě bude, tak my vlastně začínáme dneska opravdu jako v country stylu.
0: Máš jako vždy naprostou pravdu, protože 19. tam je Ella Langley, track, který se jmenuje Choosing Texas, právě se rozjíždí u nás samozřejmě s takovou taneční podvanivou jakoby podsložkou hudby. Je to tady, 19.

0: Hitparáda Extáze Music Chart pokračuje a taky pokračuje onen zápas základní skupiny mistrovství světa v hokeji. Dejle, přemýšlel jsi někdy tak nad tím, kdy naši jakoby kolegové sportovní z veřejnoprávního rozhlasu, slyšel jsi to někdy jako v autě komentování takového hokejového zápasu?
1: Jo, slyšel a musím...
0: Kamaráde, to je.
1: Oni jsou taky většinou dva, protože oni se potřebují vždycky jako trošku jako a asi nějakou i, jako i napít, protože jedou jako v jednom kuse. Jako,
0: to jsou bomby, to jsou jako regulární bomby.
1: A oni skoro ještě stínou popisovat prakticky všechno, jo? Tam si vyškrbil to, zařadil nůž a teď praskla hokejka a to všechno ještě k tomu dát.
0: To jako třeba Roberta Zárubu nemusíme představovat, televizní komentátor, vůbec ta kauza kolem toho Larsson, že jo, a tak dále, kdy se začalo vyslovovat tak, jak se to má, a ne anglicky Larsson, někmo, že se přešlo na to, že se tady bude vyslovovat příjmení nebo jméno podle spisovného švédského jazyka. A spousta lidí to nesla špatně, teda u nás v České republice.
1: No a já musím přiznat, že já jsem to ani nepostřehnul. A víš, jak, kdyby o tom nepsali, tak já jsem...
0: Vůbec, jakoby, no. A víš, jak na to reagovali Švédové? Nevíš?
1: No tak oni...
0: Čijete si to, jak chcete.
1: Přesně tak. Že oni jsou prý jakoby v tom... že jsou zvyklí z té Ameriky, že většinou asi čtou teda špatně, no. Ale pro americky mluvící lidi, no anglicky,
0: myslím si, že
1: dobře.
0: Třeba takového Davida Praska, David Prešek, and Andrej Turešek, taky by to jako...
1: A teď nevím, jak to bylo, že?
0: No, přesně. Takže asi jako, asi tak bych to řekl. No a tak ten je jako excelentní v té televizi, ten Robert Záruba, to si nebudem jako nic nalhávat, je to šéf, dělá to celý svůj život. Ale teda jako v tom rádiu, to jsou normální jako, já jim smekám, jo?
1: Tak ono by to mělo fungovat, že pokud u toho zavřeš oči, tak si dokonce ten zápas jako skoro představíš.
0: No počkej, když to posloucháš v autě, tak to nedělej.
1: No to ne, to ne. Místo
0: 18. To si radši pust nás a nebo třeba si nech zahrát Gorda, Raniera, Zonevelda a Loco!

0: Extáze Music Chart, tak se jmenuje hit paráda našeho rádia. Reflektuje 20 nejhranějších tracků uplynulého týdne a to byla 18. Loco Loco! Motiva.
1: Kolo Kolo, taky víme pospátku možná. A to je Loco Loco, to je lokomotiva asi, no.
0: Myslím si, že to bude znamenat úplně co jiného. Jako.
1: Určitě.
0: Nebo Loco Loco, jako víš, takhle večer, že si ho tam dáš a jak si dáš jedno Loco.
1: Já se loknout jenom.
0: No, jako lokneš si. Ne. A nebo víš co, můžeš jdu úplně pryč taky. Get away!
1: Jo, můj oblíbený song teď na 17.
0: Jsou tam Kungs, my je máme velmi rádi, protože to je zrovna ten šálek hudební kávy, kterou my máme tuze rádi.
1: To jsem si onehdy jako dával takhle v autíčku s rodinkou, protože jsem chtěl na chvilku jakoby trošku...
0: Vypnout děti.
1: změnit trošku playlist dětský v autě. No a řekli mi, co to je za oldschoolová věc, jako.
0: No vidíš to, oni už znají slovo oldschool?
1: No tak ne, to jsem si teď jakoby, ale jako že to je nějaký starý, jakoby, no.
0: No a ne. Místo 7.

0: Ty syntetizátory jakoby oprášily z let 80. možná ještě hlouběji. Kungs a Get Away.
1: To je prostě song, který opravdu ve mně vždycky jako vyvolá dobrou náladu.
0: Ve mně vyvolá dobrou náladu, fajn si u toho vyčistím hlavičku, zvládl bych jich se tík poslouchat. No, musím se mrknout, jestli někdy nebudou v blízkosti vystupovat nebo někde, kam se dá ještě rozumně dojet. Asi by mě to bavilo. To byla 17. a teď jdeme na pozici 16. a na track, který už vlastně ve vysílání Fresh Rádia toho standardního, pokud si od něj nenapíšete třeba, bude mít jako stopku. Ne, že bychom ho neměli rádi, ale přece jenom ten playlist není nafukovací.
1: Už má jako odslouženo.
0: Už má odslouženo. Track se jmenuje Jenny a je od Jeffa Idaha a hlavně o to Nouse. Myslím, že už ho takhle můžeme jako si tam klidně nastřelit a děkujeme o to, že jsi tady byl s námi. Kolik je ten hokej mezi náma?
1: No pořád ještě prohráváme, ale myslím si, že teď máme přesilovku.
0: Nekecej. Já jsem zvědavý, jestli v neděli třeba takhle nebudeme jako ve finále. Co? To by bylo fajn. Takže pokud nás posloucháte v neděli, tak neposlouchejte, co říkáme za aktuální skóre.

0: Letní rande. Stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara. And the only prescription is more
3: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
6: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte pulari.cz.
7: Místo 15.

0: Jako nůž máslem proplouváme hitparádou Extáze Music Chart.
1: Dneska to jede tak celkem zatím jemně, bych řekl.
0: Zatím to jede jemně, čekáme, až naši ti naši hokejisté tady v té základní skupině
1: nás trošku rozpumpujou.
0: Rozpumpujou, až to másličko rozehřejou. Jo, a bude to ještě lépe, ale zatím jako
1: zatím spíš, stejný
0: já
1: stav.
0: Já se právě chtěl říct, že to zatím jako stůl, že to je trošku zmrzlé to másličko. No. Jako.
1: Zatím stejný stav, pořád prohráváme 1-2, myslím, že 2 minuty do konce druhé třetiny. Teď byla pěkná teč, tady opakujou to pořád dokola, ale gol z toho nebyl. A předtím ta přesilovka, no myslím si jenom 2 střely za celou přesilovku.
0: No uvidíme, jak si schválně takhle v neděli my budeme touto dobou mezi 15. a 17. ve Lhotce v golfovém areálu, kde se přesunuli oslavy 10. výročí a takový speciální dětský den, protože...
1: A golf je

0: Nebo prostě to bude úplný debakl. No sám jsem zvědav, do budoucnosti zatím nevidíme, i když my vlastně do budoucnosti dejle vidíme, že jo? Protože my víme, co se bude odehrávat až do 19. hodiny. My tady máme nalajnováno a víme dokonce, kdo bude na prvním místě, takže lehce do budoucnosti vidíme. Lehce do budoucnosti vidíme.
1: Vidíme tak hodinku a čtvrt dopředu.
0: No tak dvě hodinky vidíme každé pondělí, že jo, na začátku. A taky už vám můžeme prozradit, že Two Hearts, track od Dua Lipy a Danny El Harla jsou před námi a jsou 14. Gratulujeme!
2: Místo 14.

0: Dvě srdce.
1: Dvě srdce. Nevím, jak u tebe, ale u mě vždycky Dua Lipa konkrétně s tímhletím trackem a tím tónem hlasu, který do něj zvolila, evokuje Robin. Tak trošku.
0: No, ale v téhleté skladbě.
1: Jo, ale jenom v téhleté skladbě.
0: To je spíš možná, že tam je prostě taková ta... Já nevím, jak to popsat, protože nejsem úplně jakoby producent hudby, ale... Ono to má takovou...
1: Toninu.
0: Ta Robin má v tom takový...
1: Je to tam,
0: ozvěnu,
1: prostě,
0: takovou
1: ozvěnu. Je to tam.
0: Takovou zvláštní zvuk.
1: Takový ten ozas, dá se říct. Já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem říkal, je nová Robin. A pak se dělám, aha, ale to je Dua Lipa. No koukám ti teda, Two Hearts. Vždycky ten subjektivní dojem může zvítězit nad tím objektivním. A třeba ten subjektivní u Madony, která je na 13.
2: No. Místo 13. Thanks
1: for coming. Je takový, že Madonna se jakoby vrhla svým soundem aktuálním jako na takovou a skoro až undergroundovou, bych řekl, jakoby tóninu.
0: Hlavně se v tomhle tom tracku Madonna cítí tak jako volná.
1: I feel so free. Tady máme 13, skóre po druhé třetině.
0: Skončí pořád 1-2 a už půjdeme do za chvíli, jako je přestávka a bude třetí třetina.
1: No, tak tam to našlápneme. Doufejme.

0: To byla 13.
1: A Madonna se teda cítila tak volně. No a my...
0: Třeba si rozepla opasek. To se taky cítí vždycky volně, když si sednu.
1: To si dávám třeba, jako když si dám to zelíčko ze třemi, ze čtyřmi. Tak ten vždycky ta jedna dírka pomůže.
0: No, kamaráde, jak když si dáš zelíčko ze třemi, ze čtyřmi, já nemoc často, jako já nejsem úplně obdivovatel.
1: Čeho?
0: No tak jako kachničky.
1: Dobrého jídla?
0: No to jo, ale jako k nebo zelo. To je jednou za čas.
1: A teď já jako kachničku ne, ale spíš jako třeba výpečky.
0: No tak to, výpečky bych si dal to.
1: A teď jsem měl bramborový o víkendu.
0: No ale ta pointa, jo, jako když si to takhle dám a stejně rozepnu ten knoflíček, tak se stejně necítím free, stejně se cítím přežraný, takže to je úplně jedno. No,
1: já jsem ten měl jakoby docela energetický, náročný víkend, tak jsem si jako dopřával i takovéhle jakoby nevhodné úplné kombinace jídla, jako hranolky s dalším svaženým, protože byl jsem na kolech a hodně kalorií padalo.
0: Musíš to doplnit, jasně.
1: Tak jsem říkal, hele, dám to přežiju. No a jo, jakoby, přežil jsem to.
0: Mě o těchto těch víkendech vůbec jako nemusíš vykládat, ty jsi šel šlapat, já jsem šel makat. Klasika, tenhle ten víkend byl tedy prošpikován akcemi. Když to vezmu, tak u našich kamarádů v Karolíně tam byly hned jakoby tři akce z jednoho pohledu, že jo?
1: Já jsem teda zahlídl nějaký, samozřejmě tady ty jedlosti jsem neměl na starost, ale děkuju za to, kdo je obstaral. Viděl jsem v garáži, že? Samozřejmě nějaký ten tuning sraz.
0: No jasně, ono to je jako vůbec takový adrenalinový víkend na Karolíně, finále Krásek na cestách potom a venku tam je...
1: Jaký blázen jezdil furt po zadním kole?
0: No to nebyl jeden blázen, ale byl tam možná ten nejslavnější v Česku, ano. Adam Pešl, s jeho bráchou Special Pešl Brothers. Special Pešl. Tak ti tam předváděli svoje, ale i se svými hosty odehrávalo se tam spousta zajímavých věcí. Možná nejvíc by o tom říkal nejobjektivněji Martin Chlemoun. Předpokládám, že o tom i hovořil ve své Mašinérii. Taky na druhé scéně byly rozhovory právě s těmi lidmi, kteří se účastní různých těchto těch kaskadérských show, kteří jsou motorkami prošpikováni, taky v rámci Dakaru. No a dole v garážích tam zase byl takový underground meeting ve stylu Rychlá zbysle 6 Tokyo Drift.
1: Jo.
0: Jasně, tak podzemí nasvětlené, nazvučené auta, snížené, zhozené o zem. No a ve zbytku zase domů byly naopak zvýšené auta. Jo. Tam po schodech jako stály jeepy a tak podobně. No děli se tam teda jako zajímavé věci. Tak to byla jedna část víkendu. Druhá část byla, zase jsme dělali ještě takovou charitu, Krok za Šimonka v Nové Míčině na Skalkách, kde jsme dodávali i techniku a náš Radek Erben to spolu moderoval. No, teda najezdil jsem se a nastavil jsem se a nalítal jsem se o tomhletom víkendu. Nebyla to úplně jako legrace a do toho, jako to zase musíš všechnu tu aparaturu vrátit a postavit zpátky ve fabriku na večer.
1: Je to...
0: Věř mi, že takové ty nápoje s vysokým obsahem cukru, které tě nastřelí na těch 20 minut toho výkonu, který potřebuješ a pak tomu se zase vypneš, tak padlo něco. Mm-hmm. Byl to velký energetický výdej. No, ale zpátky k muzice od energetického výdeje, protože před námi Kaine Music, jako žádná hudba, ne, to zase jako nějaká hudba bude, ale společně s nimi SG Lewis, Adam Port a Be The One. Kolikáti jsou?
1: 12?
0: No jasně. Míst.

0: Be The One, tak se jmenuje track od Adama Porta, tedy hlavně od něj a jeho parťáků. A takhle v neděli při repríze Extáze se dozvíte, kdo bude ta jednička. Sice až o něco později, že jo, myslíme v tom hokejovém mistrovství, ale dozvíte.
1: A už to teď bude mít takový spád, jo? To už bude během ten
0: vyřízeno. No jasně, já vždycky, tam se vždycky týden hraje jako taková frnkačka. Hele, jako nebudu se stavit do role hokejového specialisty a mentora a já nevím čeho všeho, protože už za 14 dnů budou všichni Češi zase fotbaloví specialisté, že jo, začne mistrovství světa.
1: Tam to nějak začíná kolem...
0: No, za 14 dní, no, je to tady.
1: 10. 6.
0: No, tak nějak, nevím. No, ale rozumíš, to se musí jako strašně rychle přepnout v těch hospodách, jako z hokeje na fotbal, jo, rozumíš, no, z hokeje do kopaček a podobně, jo, rozumím, jo. Ale my Češi jsme na to specialisté.
1: To já bude trenérů.
0: Já teda ne, a strategů a já nevím, a rozum bradu, ale jedna věc, jako mi vždycky tak připadá na těch mistrovských světa hokeje, a teď mi jako zkus mi dát za pravdu, nebo popolemizuj. Vždycky, když jsme na tom tak, že v té základní skupině jako odřené uši úplně sotva, prostě jasně, jako no. Sotva to čtvrtfinále, jenom jako, že máme úplně halus, že se tam na skóre dostaneme, no. Když se na nám někdo spomne, tak to třeba vyhrajem a jsme opěvováni. A potom je takové to mistrovství, kdy tam v té základní skupině vydrtíme úplně všechny jako levačkou, prostě trenér normálně už nechodí na střídačku, protože to je zbytečné.
1: On je na hotelu.
0: Jo, třetí, čtvrtá lajna ani nenastupuje a prostě to tam jako buší. Tak pak přijde čtvrtfinále a tam vyhoříme jako papír. Jo, tak letos je to takové jako half to half, jakože jako někoho lepšího, tak jako Švédy jsme tam klepli, jo, těm se nedaří teda absolutně, ti chudáci jako to mají za pár, že jo.
1: A oni jako celkově vždycky tam prostě je to čtvrtfinále no, nejdůležitější.
0: To prostě jako za ty Švédy může rozhodně jako záruba, jo. Ten prostě ty Larsson a to je to tak rozhodilo, že oni už pak nebyli schopni ani hrát, jo. Takhle to ovlivnilo ten jejich
1: výsledek. Pořád připomíná.
0: No, tak už jak potom v potřetí třetině zvoní klakšon a jak potom prohráváš, tak to je jako v pytli, jo. Ale zdravíme Roberta. Ona stejně neposlouchá. To jedno. Když se to k němu dostane, mě zastřelí. Ale zpátky k tomu hokeji, tak já bych jako si přál, kdyby jsme byli jako taková ta marnost té základní skupině a potom to tam nedej bože cinklo a vždycky mě jako baví prostě jeden zápas, ti rozhodne vlastně, to čtvrtfinál ti rozhodne, jestli jedeš o medaile nebo ne a to ti udělá, já přesně vidím ty sportovní novináře, jak mají nachystané ty dva články. Český hokej na zestupu a český hokej upadá. A teď vždycky rozvýrazní a publikují ten jeden podle toho zápasu. No a teď se to tak krásně prokecali, že 11. místo, když ho budu chtít teďkom přehrát, no. Tak se mi to tady jako krásně vytratí. No. Ale víš co, já to udělám takhle.
1: Jinak teda tě pan Záruba tě neposlouchá, bo teď hovoří zrovna v televizi.
0: No, víš?
1: Jenom abys věděl. Teda pokud tě nemá v těch sluchátkách.
0: Jo, mám jednou sluchátko říkat, co ten Tureček, já mu dám teda jako. No. Dobře.
1: Tak povídej s to jedenáctkou, je tam podle mě ta ženská, co pořád se ptá, kde má toho manžela, jako, to už a, jako napovím. Jako,
0: a on no. Pořád nikde.
2: Místo 11.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: Josh Gigante Kuda a hlavně Camel Fat. To je jejich novinka číslo 1 pro tento týden hit parády Extáze Music Chart na Fresh Radio a jmenuje se So Good. A my si myslíme, že je So Good, že?
1: Tak, dobré.
0: Líb bys to neuměl popsat. Tou druhou novinkou, kterou slavní Sigma společně s Dutch and Craft a profesorem Greenem.
1: A?
0: Track se jmenuje Need You Now. Právě teď tě potřebuju.
1: Tak jo?
0: No tak jo.
1: Extáze Music Chart.

0: powerful. That's powerful.
1: Extase Music Chart. Novinka.
2: No a třetí novinka, jak už tak bývá, každý týden je od Dary, ne od Rollins.
3: No. Co jsem si říkal trošku?
2: To by měla asi třeba nějakého featuring. Vlastně Rytmusa už ne, že jo?
3: Počkej, teď se dívám. Název songu Bangaranga.
2: A proto jsme ji tam dali, protože ten refrén si budete rozhodně pamatovat. To poslouchejte, je to nakažlivé.

0: Ondro, mám nějaké informace, takže Dara, vlastním jménem Darina Jotova z Bulharska. A tenhle song, prosím pěkně, nedávno vyhrál Eurovision.
1: Já vím, no.
0: Víš, jo? Ty jo, já jsem teď říkal.
1: Já jsem se díval na ten přenos.
0: Já ne.
1: Já jo, já jsem se díval už jenom kvůli mojí práce, protože jo. Světýlek od...
0: Jo, takhle. Ta jo.
1: Víš, že jako ty světla jsou z Česka dodáváno?
0: Vždycky?
1: Už posledních, tuším, 10 let to tak
0: takže
1: bude.
0: Takže tam má jakoby v tom prste nějaká firma. Asi česká.
1: Ano, česká firma, myslím český lídr.
0: Myslím si, že jsem ji včera viděl na Vysočině. Tam měli tam track, jako track, ten ukaz, jakože rozložil
1: jo,
0: se.
1: Jo, no tak to byly určitě oni. Hele, když si vezmeš první dvě písmenka ze slov Rožnov a Bečva, tak dáš dokupy jejich název. Nebudeme jim dělat reklamu, ale mohli by si u nás jí pustit, že mezi náma. Zdravíme pana Valchaře.
0: Ano, oni mě celkem překvapují, že zrovna vždycky třeba i na cyklistických závodech vlastně jedou s takovou jako věcí. Jakoby, jo.
1: Proč by ne? Protože hele, ono jako zase na druhou stranu málo kdo ví, že tahle ta jako fakt jako ve světě v tom show světě, kdy děláš koncerty a festivaly, tak jsou z jednou top z tří nejslavnějších, nejrajdrovějších, to znamená těch nejžádanějších světel od všech světoznámých těch. A dívej se, Rube se to tady... A dokonce závody i v Karviné. Mají i továrnu v Karviné. Jo? Takže jo. I v našem kraji se to tady jako vyrábí.
0: Tak super. Jo?
1: Takže zdravíme...
0: Světový.
1: Zdravíme tady všechny, co dělají světýlka.
0: Teď
1: si pamatuju, že jsem si něco se světlama zapomněl udělat. No, tak víme, že Dara Bangaranga vyhrála a vyhrála jako zasluženě, tohle je prostě petelice. Bangaranga.
0: Byl tam zajímavý ten, vlastně ten dvakrát ten zpomalení poloviční jakoby toho rytmu.
1: Bangaranga. Dobře, desítka Kygo, Griffin a společně s Kelidem udělali track, který se jmenuje Save My Love.
0: Jinak trošku jakoby blbá zpráva.
1: Ne,
0: no.
1: Tak to neříkej, že prohráváme 3-1. Ach jo, tak zachraňte moji lásku, když už ne ten hokej, no.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio, jsme tam, kde to žije.
4: Extáze Music Chart. Místo deváté.

0: Ondro, tohle byly Beautiful Places.
1: No nádherné, Tiesto, Brianna Grace a nevím, jako Tiesto se přihlásil hodně k trendsu, ale tohle až tak jako úplně 1000% trends mi nepřišlo. Bylo to jako, nebyl to hauzík, nebyl to...
0: Byl to takový, no nevím. No,
1: prostě taková jako...
0: Takový, ale tak třeba ten trends v roce 2026 má být třeba právě takovej.
1: A to se mi líbí tím.
0: Já jsem někde jakoby zaslechl, že se právě chystá nové album DJ Tiesta v tom trendsovém stylu.
1: To dává hlavu i patu. Pokud byste to náhodou nevěděli, tak my tady taky každý pátek DJ Tiesta máme, vysíláme exkluzivně jeho show, která se jmenuje Prismatic, oslavila už 20. vydání, ale do toho, do té předchozí show, jak ona se vůbec jmenovala ta předchozí, mě teď vypadlo z hlavy.
0: Club Life.
1: Club Life, tak to byly už
0: 900.
1: No to bylo k tisícovce, tak to má ještě tady ty je z toho hodně co dohánět, ale i ten Prismatic zní velmi dobře. Já si pamatuju, kdy nám tady přišel oficiální release do rádia nebo tiskovka, že teda ty je z toho končí se svou Club Life a tak jsme všichni tady z toho byli smutní, a co tam dáme místo toho. A inu týden na to vyšla zpráva, začíná nová show DJ Tiesta, jmenuje se Prismatic. Takže to je jenom takový přehled v pátek po nebo vůbec od 17. hodiny večer, je to tady nebo podvečer. Prošpikováno mixovanou hudbou, protože začíná to Friday mixem Lumír Mořkovský a Marek Urbanec, potom je tady náš kamarád, kolega, občasný záskokář mé osoby tady v hitparádě, Patrick Diamond.
0: Party DJ.
1: No a potom už to tady běží, můžeme poslouchat Spinning Session, tam jsou vůbec světoví rádioví hosté, můžeme mít Tiesta, můžeme mít Hot Robot Radio. V sobotu tady máme State of Trance, zase od druhého trancového DJ, ne v pořadí, ale od toho, který se jmenuje Armin van Buuren. V pondělky to bývá Nicole Murnaber a In the Mood. No a nemůžeme zapomenout taky na Drumcode Live, to je čtvrteční show, a tak dále, a tak dále.
0: Tady jde vidět, Ondro, že ty se zase učil.
1: Já se od tebe učím, abych se učil, rozumíš, jako jo, tak je třeba mít nastudováno, abys věděl, co aspoň hrajeme. Ale hopněme teda na 8. pozici.
0: Tam pro tento týden vyšplhal vlastně takový, to jsou kluci tuším ze Švédska, nebo zrovna z Norska.
1: Teď Markus úplně, a Martinus?
0: Prostě tam někde jste Skandinávie, ano. Která nám to teda teď naklápává aktuálně 1-4. Už to nevypadá, 5 minut
1: no,
0: dokonce.
1: No, už to nebudem komentovat ani.
0: Už si říkal, že Markus a Martinus a společně s Leony.
1: A track se jmenuje Moonlight alias Svit, že jo, měsíce, který vlastně vůbec nesvítí. 8.

0: Je to za námi, tedy sedmé místo Sunfelt, Izzy Bizu, Norma, Jean Martin a Into the Stars. A proč říkám za námi? Protože to je vlastně track, který už se s námi taky bude tak trošku jako loučit.
1: Jo, Tak už jsme ho tady taky měli. Ne jednou, samozřejmě. Tak je čas. Ale pozor, oni někdy tady tyhle ty uspané tracky se
0: zase
1: jako klidně vrátí.
0: Už se vstanou a dobře si zase zahrát. Hele, my se hodně totiž řídíme tím, co se nám zdá nové. Potom to třeba už se nám nezná úplně i na ono to zase někde mezi tím vyskočí. Někdo se probere, řekne, je, track.
1: Třeba za 3 měsíce to
0: prvé novinka. Tak potom to se vrátím a řekneme, že to budeme in.
1: Tak jo, tak zase se hraje, tak pojďme zpátky.
0: Pojďme zpátky, ale můžeme si říct, že jsme byli ti první. Tímto děkujeme Aleši Brunovi za jeho ostražitost a za to, jak sleduje světové žebříčky, nejenom hitparád, ale i taky nějakých DJs chartů a tak dále a tak dále. A stejně tak sledoval.
1: Řekli jsme vlastně, o co šlo?
0: Into the Stars, Sunfelt.
1: Ok, dobře. No,
0: řekli jsme to jistě. Určitě.
1: Já totiž, promiň, já ještě pořád jedným okem se dívám tady na ten hokej.
0: Na ten debakl 4-1 s Norama, ježišmarja. Ten Markus a Martinus ti nám dávají teda poušť.
1: To jsme si řekli, že už příště nebudou být parádě, rozumím.
0: No, možná pokoulí. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated track, který taky není už úplnou novinkou.
1: No není, ale je hodně čerstvý.
0: No, ale už říkám, že už není novinkou, to potrhuje to.
1: Ne, ale. Místo 6.
0: Ale potrhujeme tím, že jsme byli jako první v českém éteru, no. Musíme se pochlubit.

0: Místo páté. Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
8: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
9: Oslavit výročí svatby stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Co se mu stalo?
12: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
13: Tohle jsem fakt nečekal.
10: Kontaktujte pulari.cz.
0: Místo páté!
14: No,

0: Byli tady, byli v Ostravě, udělali obrovskou show. Majáles byl velkolepý, nebo ono, oba Majálesy byly velkolepé. I ten studentský oficiální, i ten, řekněme, popový v Dolních Vítkovicích.
1: Popový?
0: Kde, no, to, jak to nazvat? Mně se příčí. No tam byli všichni, no, mně se příčí slovo komerční, protože i ten studentský je přece o komerci, protože jinak bys tam třeba rozdával, já nevím, pití zadarmo, nebo prostě jsem to chtěl nějak jako od sebe rozlišit a nechtěl jsem ani jeden z Majálesů hanit, to není náš styl, tak to bylo jenom tak jako rudimental, pátá pozici, love you more. Na čtyřce.
1: No, tam je.
0: Je holka, dáma, která ráda dává.
1: Daj. To ale jako více, jako...
0: Tady máme Shukiru. Shakiru.
1: Ješ. Pip, pip.
0: No, já jsem neřekl nic, já jsem se jenom přeřekl.

0: Je to tedy k fotbalu nebo ne, ten track Die Die, jakože Die Goal třeba, ne?
1: Já už jako je vůbec nevím, ale Shakira je jakoby hodně...
0: Ona má ráda čutáristy, no.
1: Jo, možná proto.
0: Já si myslím, že určitě. Ty dokonce, jestli třeba s nějakým nežila nebo takhle, zas tak se mi neskoumá.
1: Jo, ona má přece dítě s tím španělským, že jo?
0: No, právě.
1: Pika? Pika.
0: Tak se trefil, dobrá, ne, no.
1: Stále krásná, jakoby Shakira.
0: Na trojce, před námi. Extáze Music Chart. Další krásná dáma.
1: A taky španělština, pozor.
2: Místo třetí.
0: Becky G a EPA. Epa. Tady máme. Už nám tam huláka ze zadu.

0: Ondro, pozor! Ale tohle už byla oficiální trojka, jakoby, jo. Tam už jsme rozdali jako placku. No to by ne, Patrikovi minule, jak tady byl za tebe, tak mu vůbec ty fanfáry nešly, musím, jako. Jestli nás poslouchá, tak on mi slíbil, že potrénuje, no.
1: Ale ty jsi to rozumíš,
2: no. Počkej, jak bude jít na druhé a první místo, jo. Druhé bude...
0: Like it, song na druhém místě dnešní hitparády Extáze Music Chart a má ho na svědomí.
2: Another and Eddie. Tady je máme, zase to zní tak jako lehce oldschoolově, možná i těžce oldschoolově.
0: Já tam vidím 1970, dívej.
2: No tak to se pleteš, kamaráde.

0: To, že jsme v hokeji dostali latu, tedy pokud posloucháte pondělí a mohli jste takhle díky nám trošku sledovat zápas z Nory v základní skupině, to už se stává.
1: Ale pozor, taky když posloucháte v neděli, tak se docela může stát, že za chvíli přijde ten hlavní zápas.
0: A tam dostaneme latu tak, já! Nebo ne, nebo ji někomu dáme naopak. Ale pro tuto chvíli se musíme rozloučit a před námi už
1: musíme,
0: je jenom
1: no. Ondra říkal, že už
0: zmínění prvního místa. Kdo pak je tam?
1: MK společně s Poppy.
0: Bezcomp a track, který se jmenuje Zone.
2: Místo první.
0: No a za chvíli tady na Fresh Radio uslyšíte
1: megalomanskou show o taneční muzice,
0: která se jmenuje
1: Move It.
0: No a pokud je to neděle, tak Martina Chlebouna a megalomanskou show Mašinérie. Čau.
1: Čau.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Víkend na chatě, stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

Milí frešáci, krásný dobrý večer. Jako každé sudé pondělí je tady oblíbený taneční pořad Move It. Byť to venku úplně nevypadá na večer, už se to schyluje k náprostému, nebo tedy už je krásné počasí venku a my už s kolegy vymýšlíme a domlouváme se na různé sunset party a mejdany. Jak se takhle dívám z okna, vypadá to naprosto parádně a nesmírně se na to těším. Nějaké sunset party určitě budou. Myslím si, že spousta z vás moc rádo ocení takhle hezky na sluníčku užívat si skvělý hudební vibe.

Posloucháš pořad Move It. Na Fresh Radio, díky moc, že nás ladíte, ať už na frekvencích, nebo na webové aplikaci, nebo celkově v naší aplikaci, nebo na DAB+, prostě kdekoliv nás posloucháš, jsme za to moc rádi. Díky moc, že ladíte. Dnes probereme, když už máme tak krásné to počasí, tak je ta festivalová sezóna odstartovaná a my hned dnes probereme EDC Festival.

Jak už jsem zmiňoval, dnes se společně podíváme za oceán, protože uprostřed nedávné nevadské pouště bylo nedávno ukončen EDC Festival 2026, a to přesně v Las Vegas. Víc než 500 000 lidí, což je naprosto neuvěřitelný, si tam užívalo na spoustě stagích neskutečný hudební vibe. Co si budem, já jsem zkoumal právě EDC Festival, díval jsem se na to a tam, my už jsme to tady i několikrát s kolegy zmiňovali, že tam nejde vlastně určit menší stage. Tam ty stage jsou tak obrovský, ať je to normálně nemožný. Nicméně letos EDC bylo přelomové, jelikož slavilo 30 let své existence. 30 let už máme na světě tento krásný festival. Za chvilku se podíváme na zajímavosti právě z tohoto EDC festivalu. A řekneme si, jaké ikony tam třeba vystoupily. Už za chvilku, pořad mluvit. Díky moc, že posloucháte Fresh Radio. Díky moc, že jste s námi. A užívejte si skvělý hudební vibe. Krásný pondělní večer.

A jak se na 30. sluší, organizátoři EDC festivalu vůbec nešetřili. Letošním hlavním tématem byla takzvaná Kinetic Journey, vizuální cesta historií a budoucností festivalu. Jako úplnou novinkou, kterou Las Vegas vlastně ještě nezažilo, byla obří World Party Parade přímo ve slavném stripu ještě před startem samotného festivalu. Obrovský průvod, spousta DJs, naprostý, skvělý, legendární party rave a hlavně to hlavní, bylo to zadarmo. EDC 2026 se vydařilo. Move it, Fresh Radio!

Co se týče samotné hudby na EDC festivalu, na 7 obrovských, masivních stagech vystoupilo přes 200 umělců. To je nádherný. Mě vždycky bavilo na EDC festivalu, že tam oni neřeší ten noční klid. Ono je to totiž, ten EDC festival se odehrává na sportovní dráze, na takovém tom americkém rally, takže obrovská, ale opravdu obrovská arena, kde se právě tento festival koná. A mě vždycky baví na tomto, jak to začíná v noci a končí to, jak už svítá slunko. Ono u nás v Evropě se to tak pomaličku kazí tady tímhle. No, nebuďme ale skeptičtí.

přes 200 umělců na EDC festivalu je opravdu hodně. Ale mezi legendu, která se vlastně objevila na EDC festivale, byl The Prodigy. Vlastně jeho poprvé na takovém, nebo na tomto festivale. A jako třešnička na dortu toho celého festivalu, tak je ikona Tiesto, který v zákulisí potvrdil tajnou informaci, ano, že je to veřejně známá věc, ale potvrdil, že pracuje a že maká tvrdě na novém trancovém albu. Já se přiznám, že jsem nesmírně zvědav a strašně moc se těším na Tiestův trancový setík nebo jeho album. Co si budem, ten kluk na tomhle právě vyrůstal. A já se na to nesmírně těším. Bude to skvělý. Bude to skvělý, já už to teď úplně vidím. Nicméně, teďka ale pozor, přátelé. Pokud litujete, že jste třeba nebyli na EDC festivale 2026, tedy na takovém jubilejním 30. ročníku, tak nemusíte mít vůbec strach, protože organizátoři oficiálně potvrdili, že příští rok, tedy EDC 2027, se bude konat dva plné víkendy. Dva víkendy plné neskutečných setů, energie a skvělých vibů. Už potrvá dva víkendy. Nejenom jeden, jak to bylo doteď, ale hezky dva. Tak a to si myslím, že je naprostá pecka právě k završení tématu o EDC festivale. Takhle, jak jsem projížděl informace vlastně o tom celém festivale, tak to bylo strašně samozřejmě hezký. Všechny ty vystoupení, neskutečná, co jsem viděl, neskutečnou dronovou show, co tam předvedli. Ale podíval jsem se potom na tu temnější trošku stránku a jak jsem tam potom viděl třeba, kolik stojí drinčíček, pivínko, a to bylo docela drahá věc. Takhle, kdybychom tam jeli, tak... Nebo kdybyste tam jeli, tak doporučuji určitě výplatu sebou.

EDC festival jsme tak nějak probrali. Nicméně, co nesmí chybět v pořadu mluvit, je vlastně to, že se zaměříme taky na zlaté české a slovenské ručičky. Podíváme se na House Magazine. Co nám čeští a slovenští producenti uvařili? A představíme si nový hitovky.

nám Justin Bieber. Já jsem si teďka vzpomněl na zajímavost. Já jsem hrál teďka o víkendu v klubu Kravín. A já jsem docela čuměl, co se dostalo do žebříčku, do top skladeb na Spotify v České republice. Písnička, která je 13 let stará, a je to Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Písnička, která je 13 let stará. Já chápu, že jde, že dneska letí jakože, nebo je ten trend těch oldies tracků v vozovkách, neberte mě úplně za slovo, že se to různě renovuje a podobně, tak jak to má v oblíbě David Guetta. Ale tohle jsem opravdu nečekal. Ano, to vlastně začalo tou Coachellou, kterou jsme tady nedávno probírali. Tam vlastně Justin Bieber tohle zaspíval a stál se z toho neskutečný hit. No, Justin Bieber má zarobené.

jsem říkal, podíváme se na ty český zlatý ručičky. A máme tady dalšího českého producenta. A je to Tomix a jeho Buddies.

0: Jak to říkám, zlatý český ručičky. Tohle je Lun Hardex a jeho Neurošok.
1: Move it!
2: Move it!

A máme tady další pecičku z House Magazine Records. A je to DJ Davilo a jeho track Fire Love.

Tak to je přesně ten typ muziky, který si představuju právě na tom Sunsetu. Sluníčko, drinčíček a naprostá pohoda. No, nezní to skvěle. Pohodička. Úplně Karl Cox.

0: Milí posluchači, tak tohle například je Armin van Buuren a jeho novinka Like a Child. To je pohoda!
1: Radio. Movie. Move it.

Přátelé, jsem moc rád, že nám píšete do studia. Je to od vás moc hezký slyšet, jak si užíváte hudbu. My samozřejmě k tomu rychlejšímu tempu se zase dostaneme, protože to má poslední dobou největší ohlas. Takhle, jak my to říkáme, techno je všechno. Takže určitě přidáváme na tempu. A díky moc, že nám píšete do studia, je to od vás moc hezký. A je moc hezký s vámi sdílet tu radost právě z této muziky. Pokud máte něco na srdci, samozřejmě pište, my budeme moc rádi. My si to rádi přečteme, rádi s vámi pokecáme. Tak to má být. Fresh Radio, pořád mluvit! Dobrý večer!

No a přátelé, máme tady další zajímavost ze světa taneční muziky. Máme tady Johna Summita, který představil Arena Tour roku 2026. Má to své pozitivum, samozřejmě má to i své negativum. To hlavní negativum je, že to bude pouze jenom v Severní Americe. Si myslím, že je docela hlavní. Tak, nevadí. Mohli jsme si ho poslechnout na beatech třeba. Nebo třeba dorazí. Jednou třeba zase zpátky dorazí, kluk jeden. Nicméně, já jsem ho upřímně neslyšel na beatech, ač mě to velice mrzí, rád bych si ho poslechnul, ale první Arena Tour, kterou představil, se jmenuje CTRL Escape. Zajímavý název. A start, kde to vlastně celé odstartuje, tak je v městečku Champaign ve státě Illinois, kde vlastně studoval John Summit účetnictví. On je vystudovaný účetník. Kdybyste nevěděli. A moc toho nevyšlo, no, tak je z něho DJ.

0: No a přátelé, pokud máte cestu na Ibizu třeba tak čirou náhodou, tak král Ibizy se vrací na trůn a Karl Cox ovládne nedělní noci v nejlepším klubu na světě, Universe. Jo, tento klub byl vyhodnocen jako nejlepší klub na světě. Já asi souhlasím. Klub je to naprosto krásný a hlavně ty celebrity, které tam vystupují, je šílený. Tam je vlastně každou noc někdo. A jak známe Karla Coxe, tak ty jeho noci jsou velice dlouhé a jeho setíky jsou velice dlouhé. My už jsme to tady taky párkrát řešili a jeho třihodinový setík, je dost. Ale on to zvládá, on jenom mládne vlastně. Šikulaj Red.
1: Fresh Radio. Move it.

Přátelé, tak to, co nám teďka právě zní, je například nový Showtek a jejich nový track To de la noche. Track, který má naprosto řádné tempo, bez kompromisu a je naprosto skvělý.

0: Tak teď jsme naladili úplnou klasiku. Když už jsme tady zmiňovali toho Tiesta a jeho návrat ke kořenům, tedy k trencové muzice, tak jsme si to prostě museli dát. Přiznávám, není to originál, je to, držíme se furt toho techníčka. Takže svížné tempo, ale přátelé, tenhle remix, naprosta paráda. Volume hezky doprava, Fresh Radio, pořád mluvit!
1: Fresh Radio.

Pokud ještě nesledujete pořad Mluvit na sociálních sítích, a to na Instagramu a Facebooku, tak je to velká škoda. Měli byste to napravit. 20 hodin 21 minut. Ten správný čas dát hezky volume doprava a užít si krásnou pondělní noc. Takovej start do toho týdne. Pokud jste ještě v práci, tak věřím, pevně věřím, že tohle tempo vás právě skvěle naladí. No a jestli ne, tak vás to naladí na zítřejší šichtu.

Proč jsem zmiňoval právě ty naše sociální sítě, tak je to z jasného důvodu. Pořad Mluvit bude slavit 2 roky. 2 roky, co je na Fresh Radio. No a to chce přichystat něco velkého. Něco speciálního. Takže proto je třeba sledovat naše sociální sítě, pokud vás právě tato show baví. A což my se nejvíc snažíme, to dělat hlavně od srdce a představovat vám tu nejlepší taneční muziku, která právě letí. Jako například tohle, Blaster Jacks.

Mám tady pro vás, přátelé, naprostou senzaci pro všechny milovníky inteligentní elektroniky a progresivního houseu. Švédský mák Erik Pritz potvrdil to, co fanoušci doufali roky. Vrací se totiž ke svému legendárnímu projektu Prida a oznámil, že má komplet nový EPčka. Přátelé, nové desky. Jo, Erik Pritz. Já třeba Gramce hrozně žeru. Za mě to je naprostá senzace. Hlavně ten zvuk z toho je naprosto skvělý.

0: Erik Fritz totiž hodně komunikoval se svými fanoušky na sociálních sítích, kde právě tam se rozhodoval vlastně v jakém formátu a v jakém stylu to vydá. Nakonec se rozhodl pro klasiku. Klasiku a jeho koncept vlastně staré školy. No, takhle, já se na to těším. Určitě já, jelikož mám hrozně rád desky, tak já si jednu určitě od Erika Fritze pořídím. A vy určitě neváhejte taky. Já si myslím, že to bude beznadějně všechno vyprodaný. Schválně, kolik jich vůbec vydá těch desek. No, to se teprve dozvíme. Ale všechny samozřejmě novinky, které my tady sdílíme na, v pořadu Mluvit, tak můžete taky vidět a můžete být vlastně u toho první na našich sociálních sítích pořadu Mluvit. Ať už na Instagramu nebo na Facebooku. Děkujeme, že nás sledujete. 20 hodin 42 minut. Nekončíme. Ba naopak, přidáváme.
1: Fresh Radio. Move it.

Milí posluchači, 20 hodin a 50 minut. My se pomaličku, ale jistě blížíme do finále dnešního skvělého vysílání. Já pevně doufám, že jste si ho užili stejně jako já. Kdo by nevěděl, tak já jsem Adam Pekos. A díky moc, že jste dnes poslouchali pořad Move It. Oblíbený taneční pořad s tou nejlepší elektronickou taneční muzikou. Pokud byste chtěli třeba si to poslechnout znovu, tady tohle celý, tak určitě bude možno zítra ve večerních hodinách online záznam na Fresh Radio anebo na sociálních sítích pořadu Move It. Fresh Radio. Move It.

Přátelé, jsme ve finále dnešního skvělého vysílání pořadu Mluvit. Say goodbye! Takhle jedna na rozloučenou hezky. Před 9. hodinou. Tohle je Timmy Trumpet, přátelé. Takhle krásně se dnes večer rozloučíme. Pevně věřím, že jste si to užili stejně jako já. A doufám, že se vám nabudil tu správnou energii na ten pracovní týden. Jak už jsem říkal, zítra večer záznam z dnešního vysílání bude online na stránkách Fresh Radia, nebo taky na SoundCloud, a nebo na sociálních sítích pořadu Mluvit, ať už na Instagramu nebo na Facebooku. No, užijte si tenhle skvělej vibe!

nemohl být zpěvákem. Já jsem Adam Pekos a díky moc, že jste byli se mnou dnes večer. Příště už tady budu, doufám, že s kolegou Hlavkusem. Příští vysílání nás čeká speciální, jelikož tady vystoupí Disco Rapido. Hlavkus a jeho kolega to tady rozjedou v pořádným tempíčku. Přátelé, mějte se krásně, díky moc, že jste nás ladili. 9:00 je tady. Ahoj a zase příště u pořadu mluvit. Ahoj!

DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio. Žijeme tak, jako chceme a nikdo nám nemůže nic. Kolo to čári, čári, mári, puro a kali. Kolo to čári, čári, mári, puro a kali.

0: život je short, proto ho trávím jen s tebou a se svýma boys. Žádný hadi kolem, žádný nový bros, stačí mi ta čuza, čuzi v kapse sos.
1: Old School na Fresh Radio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Raz, raz, dva. Yeah.

0: blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend!
2: Opakují, celý víkend! To znamená žádné tati a to už jdeme domů!
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Buď fresh.
1: Fresh. Fresh Radio CZ.
3: Jsem zvědavej na ten. Jsem zvědavej na ten.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Fresh Radio.
1: Fresh Radio.
0: Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Plné té nejčerstvější muziky.